0: Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz.
1: Evropa 2. 88.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy.
6: Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Paslo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Připoutej se.
2: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje.
3: Hej!
2: Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
4: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
2: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
5: V pořádku.
2: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje Jon Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
5: To je způsob náš.
2: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
6: Pátý ročník jedinečného konopného veletrhu v Praze je tady. Poprvé v novém termínu, poprvé na dva dny a poprvé po legalizaci. Nová éra konopného veletrhu a festival Prague 420 proběhne 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka, kde se propojí biznis, kultura i komunita. Návštěvníky letos čeká dosud nejbohatší program v historii akce. Můžete se těšit na divokého býka ve tvaru jointa, ruské kolo a řadu dalších atrakcí. Hudební část programu je letos našlapaná nejen lokálními headlinery. Vystoupí mimo jiné například legendární H16, PTK, Michailov nebo Elboy. Tak se přijďte určitě ukázat, termín je 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě taky Evropa 2.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alena Walkera, Tři spady.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
15: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
16: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Moda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
17: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
18: Piggy tábor na Monínci?
17: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
18: Tyjo, to bude super zážitek.
17: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.

0: Dobré ráno, hlásí se vám Evropa 2 i při neděli a jsou tady taky zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno, prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem. Jednat by mohli o bezpečnosti nebo také odolnosti Evropy. Premiér před setkáním na Pražském hradě navštíví sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů Celsia. Nakonec tam teploměr ukázal 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech padly teplotní rekordy pro 23. květen. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, a to 3. května. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 pozor hned na dvou místech. Na 260,5 kilometru ve směru k polským hranicím zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu a na 295. kilometru ve stejném směru máme odstavený vůz kvůli defektu. V Jablonci nad ní jsou v Palackého ulici pozor, máme tu vysypaný náklad a na Uherskohradišťku na silnici 50 je silnice uzavřena na vjezdu do obce Horní Němčí, kde bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně většinou jasno až polojasno, během dne očekáváme, že od severozápadu přijde oblačnost a může se zatáhnout a taktéž pršet. Až ve večerních hodinách se vyjasní a srážky ustanou. Teploty očekáváme v rozmezí od 25 do 30 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková.
2: Počkej, kde má pršet, já se mám jít koupat po vysílání.
0: To se tě netýká.
2: Dobrý, tak jo, tak jdeme dál. No a hned takhle po ránu jsem si pro vás připravila to, proč inteligentní lidé večer sabotují své vlastní plány, teda pokud jste inteligentní.
1: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, konkrétně nedělní maximum muziky a já jsem vám slíbila, že si něco povíme o tom, proč večer děláte možná divná rozhodnutí. Protože váš mozek po 20. hodině funguje jinak. I inteligentní lidi večer sabotují své vlastní plány. Protože přes den můžete fungovat racionálně. Práce, povinnosti, zdravá strava, sebekontrola, výkon, rozhodování, no ale večer. Večer začíná váš mozek hledat úlevu. Proto večer často jíte nezdravě, i když nemáte hlad, scrollujete, konzumujete velké množství jednoduchého obsahu, odkládáte spánek, vy jste sice unavení, ale nechcete jít spát. A nejde o lenost, klesá vám inhibiční kontrola prefrontální kůry mozkové. Pokud nevíte, co to je, já taky ne, ale vysvětlím. Prefrontální kůra je část mozku zodpovědná za plánování, disciplínu, regulaci impulzů a dlouhodobé rozhodování. No a to se během mentální únavy v průběhu dne vyčerpává. Prostě máte jenom nějakou kapacitu, kterou pak večer už nemáte. Spolu s tím vyčerpáním se navíc zvyšuje váš chtíč po odměně. Ideálně to je rychlé, protože proč vynakládat nějaké úsilí, když odměna může přijít snadno. Navíc mozek si potom stresovém dni přeje, abyste mu dali něco příjemného a hned. A ideálně dvakrát. Je to takový biologický mechanismus přežití. Proto, a to je důležité si uvědomit, jsou ty večerní chtíče často spíš neurologické než metabolické. Prostě tělo nemusí potřebovat energii, ale ten mozek potřebuje úlevu. Jako cítíte ten rozdíl v tom? Paradoxně, čím disciplinovanější jste přes den, tak tím větší úlet může váš mozek večer chtít, protože celý den jedete kontrolovaně, potlačujete ty impulzy, jedete na výkon, no ale večer si to mozek musí vykompenzovat. No a do toho vstupuje ještě spánek. Když jste nevyspalí, že jo, tak roste impulzivita, klesá sebekontrola, zvyšuje se to hledání té rychlé odměny a mozek silněji reaguje na jídlo a dopamin, proto nějaká dobrůdka nezdravá vám hrozně uleví, aspoň v danou chvíli. Takže ten špatný spánek může mít vliv úplně na celý den. A navíc moderní svět je postavený tak, aby vyčerpaný mozek konzumoval dál a bez přemýšlení. No, takhle jsme prostě nastavení. Prostě večer je chvíle, kdy jsme úplně biologicky nejzranitelnější. A odolat je strašně těžké. No, takže až večer budete dělat jako špatná rozhodnutí, tak vy za to nemůžete. Vy ne. Ale pokud se dobře vyspíte, tak to můžete trošku minimalizovat. No, každopádně ať je váš den dneska plný jenom pohody, abyste pak večer neměli potřebu nic dohánět. No a my tady na Evropě 2 se o to rádi postaráme.

0: Rock for People.
1: Já nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Come far away. Let it roll.
1: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s dvěma A.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Skočil jsem z Empire State Building a vymknul si kotník.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D2 u Břeclavy kolem 45. kilometru směrem na Lanžhot se pohybují lidé po vozovce. Řidiči tam musí výrazně zpomalit. V Palackého ulici v Jablonci nad Nisou komplikuje dopravu vysypané palivové dříví. Policie tam provoz pouští jen jedním pruhem. Pozor také na Janovicku na Klatovsku, kde se po silnici pohybují býci a mohou běhnout přímo do cesty. Provoz na D1 u Předová kolem 295. kilometru směrem na Ostravu brzdí odstavené porouchané auto a následky nehody řeší policie. Cesta také na D1 kolem 260. kilometru na Kroměřísku ve směru na Ostravu, kde auto skončilo mimo vozovku. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 21 Pilots na Evropě 2. Krásnou neděli vám přeju. Já vám dám takový nedělní tip. Kdybyste se náhodou nudili, kdybyste náhodou neměli v plánu třeba vyrazit k vodě a chtěli byste si něco hezkého přečíst, tak strašně, strašně doporučuju Národní sbírku zlozvyků. Možná to znáte, možná ne, a i pokud to znáte, tak tam jsou neustále nové zlozvyky. Lidé tam můžou přidávat všechny své, nemusí to být vyloženě zlozvyky, ale takové líbůstky, které rádi dělají. A mě teď jedna zaujala. Můj muž, když tankuje do auta benzín, čepuje tolik, aby pak platil podle nějaké velké historické události. Natankuje třeba za 14-19 korun a spiklenecky mi říká, že pražská defenestrace. Když se teď zvyšovaly ceny pohonných hmot, měl radost, že se mu zvětšuje historické okno a natankuje se třeba Bílou horu. Jako, mně to přijde prostě strašně, strašně, strašně vtipný. Jo, mně přijde, že to není jako, to je takové tankování podle dějepisu. To ani není OCD, to je podle mě jenom ten člověk je chodící maturitní otázka. Ale jsem teda jakoby zvědavá, kam až ty ceny porostou, aby si nenatankoval třeba, já nevím, vybuchnutí Černobylu. No to zase není tak složitý. Stačí mít nějaké pořádné SUVčko. Každopádně je to roztomilý zlozvyk a myslím, že se ještě na nějaké podívám. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka. Evropa 2.

0: Zprávy se Zuzkou Kozákovou. Ano, je to tak, dobré ráno. Policisté budou od června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a hodně navštěvovaných rybnicích a pískovnách. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Centrum Haagu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už popáté zaplnila nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. Podle agentury AP je letos v parcích, na budovách, dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 nafukovacích děl. Výstava trvá do 21. června. Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na třetím místě Viktorie. Konečné pořádí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta přivítá čtvrtý Hradec Králové, pátý Jablonec hostí v severočeském derby, šestý Liberec.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na dálnici D1 na 312. kilometru ve směru k polským hranicím, se srazil nákladní vůz s osobním a odstavený vůz po nehodě hlásí D2, jedná se o trasu Brno-Lanžhot a 44,5. kilometr.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Jasno až polojasno, během dne od severozápadu přijde oblačnost, může se zatáhnout a může taktéž sprchnout. Pro tebe to, Katko, neplatí, ty se jdeš totiž koupat.
2: Já se jdu koupat a pokud sprchne, tak se budu koupat v dešti.
0: 25 až 30 stupňů Celsia, to jsou dnešní nejvyšší teploty, já bych se toho nebála a k té vodě došla. Tolik zprávy.
2: Nebojím.
0: Nebojíš. 3:08 jste s Evropou 2 a ano, taky s Katkou Haškovou.
2: Jupi.
0: A my pokračujeme v nedělním maximum muziky, svátek mají Jany a taky Vanessy a bude nám hrát třeba Lenny, Tera nebo Ray Dalton.
1: Evropa 2.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy, ale všichni chceme být přece šťastní. Na druhou stranu, my na Evropě 2 děláme maximum pro to, aby to tak bylo. Já vám třeba teď řeknu, jaké dva svátky dnes můžete oslavit, aby ten den, ta neděle 24. května měl pořádné grády. Protože dnes je třeba Národní den honu na poklady. Tedy den všech lidí, kteří rádi něco hledají, luští, hledají indicie. Takhle, já jsem vyrostla na pevnosti Boajár, já jsem stvořená pro lov pokladů, protože prostě pod každým kamenem čeká dobrodružství, v každé nádobě může být překvapení, jenom když jsem vždycky doufala, aby to nebyl had. Každopádně tenhle svátek vznikl v Americe, ale podobné hry se rozšířily po celém světě, ať už jde o šifrovačky, geocaching, nebo pamatujete na šipkovanou, ježišmarja, to bylo skvělý. Tady ty hry jsou mimochodem populární, nebo respektive potřebné i pro děti, protože rozvíjejí všímavost a pozorovací schopnosti. No a já si myslím, že není lepšího dětství, než běhat po lese a hledat třeba šišky, zatímco rodiče hledají zbytek dětí. No. A každopádně tenhle svátek se dá oslavit velice jednoduše. Prostě něco schovejte a pak to hledejte. Nemusí se hledat jenom vajíčka na Velikonoce, že jo? Najděte doma třeba ztracenou nabíječku, kterou nemůžete delší dobu najít, nebo druhou ponožku. Pojďte udělat párování ponožek. A nebo bonusová úroveň pro ty, kteří chtějí ten den strávit opravdu vzrušujícím způsobem. Najděte víčka od všech plastových krabiček, které skutečně pasují. Aha, to je výzva. No a pokud byste nechtěli slavit Národní den honu na poklady, tak taky můžete slavit Evropský den parků. Ten nám připomíná vznik prvních národních parků v Evropě a taky samozřejmě má trošku environmentální přesah, upozorňuje na ochranu přírody i zelených míst, kam lidé chodí odpočívat. Což park je mimochodem takové zajímavé prostředí, že jo, dopoledne tam se sportuje hodně, odpoledne děti nahánějí, nevím, holuby, večer si tam můžete posedět na dece s lahvinkou, pokud teda park zrovna není v zóně, kde se nesmí chlastat. No a v noci dějí se vůle boží, konkrétně tady v některých pražských parcích. Každopádně oba dva svátky se krásně hodí na neděli, krásně se hodí k tomu hezkému počasí, takže ať už vás čeká hon na poklady, nebo půjdete do parku, tak si to prostě užijte a my na Evropě 2 vám v tom fandíme. Jupí.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D8 na Litoměřicku kolem 35. kilometru směrem na Prahu projíždějí povozovce cyklisté, tak řidiči pozor. Dopravu na D11 u Prahy mezi 10. a 11. kilometrem ve směru na Hradec Králové komplikuje odstavený kamion. Pozor také na D11 u Nymburka kolem 22. kilometru směrem na Hradec Králové, kde se po krajnici pohybuje chodec. Na D5 u Berouna kolem 39. kilometru směrem na Prahu leží ve středním pásu sražená srna a provoz tam zpomaluje. A zvýšenou opatrnost potřebují řidiči také na D1 u Jihlavy mezi 108. a 110. kilometrem ve směru na Brno, kde se u dálnice pohybují dvě srnky. Tak hlavně šťastnou cestu, žádné nehody a ideálně za doprovodu Evropy 2.

0: Krátce před 9:00 posloucháte vysílání Evropy 2. Máme neděli 24. května a mě by zajímalo, jak jste na tom s jazyky. Většinou otázka zní, kolika jazyky se domluvíš. A jedna věc je domluvit se, ale pak jsou tady taky lidé, kteří nemají problém přepínat mezi dvěma nebo i více jazyky a prostě plynule ovládají několik jazyků. Takovým lidem se říká dvojjazyční lidé nebo taky bilingvní. No a já jsem o tady těch lidech našla pár zajímavostí, protože se ukazuje, že normálně tyhle ty lidé vykazují odlišné osobnostní rysy v závislosti na jazyce, který právě používají. Jako řekli byste to, že jazyk může ovlivnit vaši osobnost? A prý lidé, kteří mluví více než jedním jazykem plynule, tak se cítí trochu jinak podle toho, jakým jazykem právě mluví nebo přemýšlí. Že třeba v jednom jazyce jsou upřímnější, v jiném zdvořilejší, v jednom vtipnější, v druhém třeba uzavřenější. A ty výzkumy opakovaně ukazují, že lidé, tady ti bilingvní lidé dosahují odlišných výsledků v testech osobnosti podle toho, v jakém jazyce je vyplňují. Jde o studii z roku 2023, kde ty lidé se měli, bylo to teda švédsko anglicky, a měli třeba si udělat CVčko, představovali se, že se uchází o práci ve švédské nebo americké firmě. A ty výsledky ukázaly, že samotný jazyk nezávisle na kulturním kontextu ovlivňoval, jak účastníci vnímali a hodnotili svou vlastní osobnost. A tady ten fenomén se označuje jako efekt kulturního přepínání rámce. Že vlastně každý jazyk v sobě nese vlastní soubor kulturních asociací, emočních vzpomínek nebo společenských norem, a když prostě přepnete jazyk, no tak přepnete vlastně i tu svou osobnost. Protože prý se u těch lidí aktivují různé neuronové sítě. To je hustý. Do toho procesu se zapojuje tady prefrontální kortex a přední cingulární kůra a bazální ganglia. Prostě jsou to oblasti mozku, které souvisí s identitou. Studie zobrazování mozku také ukázaly, že tady ti lidi mají v oblastech mozku normálně strukturální odlišnosti ve srovnání s lidmi, kteří mluví jenom jedním jazykem. Takže prostě, když se naučíte plynule druhý jazyk, tak se vám normálně změní mozek. A navíc existuje i emoční rovina, že prý i to prožívání emocí je v každém jazyce jiné. Jako předpokládá se, že je to proto, že emoční asociace spojená s vaším mateřským jazykem, že ty jsou jako hlubší a automatické. A zatímco ten druhý jazyk má samozřejmě nějaký emoční odstup. Proto někteří bilingvní lidé mají pocit, že dokážou v druhém jazyce snáze mluvit o třeba náročných tématech. A ten emoční odstup, který cizí jazyk vytváří, může usnadnit být přímočařejší, analytičtější nebo méně emočně zatažený. No takže možná, pokud neumíte vyjádřit svoje pocity, tak je třeba vyjadřujete jenom špatným jazykem. Blbý je, pokud jiný jazyk neumíte. No, pak byste měli zapracovat asi na tom prvním. Ale tímto svůj soubor rad radši ukončím, abych se nedostala do křížku se zákonem nebo s jazykem. A abych tady na Evropě 2 mohla dál šířit moudra.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Šreku, je ti dobře?
3: Jasně, nikdy mi nebylo líp.
4: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině.
5: Byliš mi po levu!
4: První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendáji, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
6: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
4: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
7: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
4: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Kdo se tváří kysele, ten až jde do prde, háje.
1: Evropa 2. 88.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

A teď přesně bylo 9 hodin, Evropa 2 je stále s vámi a se mnou je tu i Zuzka Kozáková, takže budou aktuální zprávy. Dobré ráno. Krkonošský park slaví Evropský den chráněných území. V roce 1990 se stal prvním českým členem Federace evropských parků. Ve Vrchlabí se tak proto rozhodli udělat oslavu. Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavosti o krkonošské přírodě nebo ochutnat občerstvení od lokálních výrobců. Bonusem je den otevřených dveří ve všech muzeích správy parku. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na pondělním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení možností řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. George Russell z Mercedesu vyhrál po startu z prvního místa sprint.

0: Postupně během dne přijde oblačnost od severozápadu a mohou se objevit nějaké ty přehánky, ale jen výjimečně. K večeru to bude bez oblačnosti a bez deště. Teploty očekáváme mezi 25 až 30 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 2 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková.
1: No a my si dáme třeba Tomase Robina, Eltona Johna s duou Lipou, anebo bude Šrapnel a ten je dneska obzvláště vypečený.

0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Některé písničky vzniknou jako hit a některé spíš jako omluva, vyznání nebo poslední pokus něco zachránit. Když Evanescence vydali song Good Enough, bylo to pro fanoušky překvapení. Kapela, která je známá temnotou, dramatem a bolestí, najednou přišla s baladou, která není o pádu, ale o tom, že možná konečně někdo stačí takový, jaký je, což je krásná message. Zpěvačka Amy Lee tehdy říkala, že je to jedna z nejpozitivnějších věcí, které kdy napsala, což je u kapely, která proslavila songy o bolesti, smrti a vnitřních démonech, a to je skoro podezřelé. Zajímavé je, že Amy Lee tu skladbu dlouho nechtěla vydat jako single, připadala jí příliš osobní a moc jemná na to, co lidi od Evanescence očekávali, jenže právě proto si ji fanoušci oblíbili. Klip se natáčel v Budapešti a původně měl být temnější, nakonec ale zůstal spíš melancholický než vyloženě depresivní, což je možná největší rebelie Evanescence vůbec. A ještě jedna věc. Amy Lee později přiznala, že měla pocit, že tehdy poprvé napsala milostnou píseň bez cynismu, jen čistě o naději. No, vidíte to, všichni se posouváme. Takže teď něco pro všechny, kteří občas taky potřebují slyšet, že jsou dost dobří. Prostě jste good enough a říkají to i Evanescence.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Ahoj Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Zajel jsem si do Itálie podívat se na věž v Pize. Bolely mě nohy, tak jsem se o ní opřel.

0: dvě, kde to stojí.
1: Na D1 u Přerova mezi 302. a 303. kilometrem směrem na Prahu leží na vozovce sražená srna a řidiči tam musí opatrně. Provoz na D35 mezi Lipníkem nad Bečvou a Mohelnicí kolem 292. kilometru komplikuje odstavené porouchané auto. Pozor také na D10 u Mladé Boleslavy mezi 30. a 31. kilometrem směrem na Turnov, kde zůstaly na silnici OSB desky. Následky ranní nehody dál řeší policisté na D1 u Kroměříže kolem 260. kilometru ve směru na Ostravu, kde auto skončilo mimo vozovku. A uzavřená zůstává silnice u Cvikova na Českolipsku kvůli riziku pádu kamenů ze skály. Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásnou neděli vám přeju, posloucháte vysílání Evropy 2 a my se podíváme na Spojené státy americké, protože když je to americké, tak je to samozřejmě lepší. Ne, není to můj politický názor, není to ani můj názor, jenom jsem trošku chtěla parafrázovat Pelíšky. Ale na tu Ameriku se podíváme, protože na Instači se objevil takový zajímavý přehled, nebo jak to říct. Představte si, že třeba Mekáč tvrdí, že tam někdy pracoval každý osmý Američan. To je hodně Američanů pracujících v Mekáči. Američané snědí každý den pizzu o rozloze asi 100 akrů. To je přibližně 57 fotbalových hřišť plných pici. Během studené války USA zvažovali odpálit atomovou bombu na měsíci. Projekt měl ukázat převahu nad Sovětským svazem. No, to možná měli udělat. Nic neříkám. V roce 1961 Američané omylem schodili ostrou jadernou bombu nad Severní Karolínou a málem explodovala. To jsou ty omily, to je nepříjemné. Ve Spojených státech je víc zbraní než obyvatel, tak to jsem hned víc v klidu. Americkou vlajku s 50 hvězdami navrhl 17-letý student jako školní projekt a dokonce za to dostal prej špatnou známku. No tak ale. V některých částech Aljašky slunce více než 60 dní vůbec nevyjde a v létě zase skoro nezapadne. No, to je prostě nejdřív máte něčeho moc a pak máte něčeho málo. A tak se to pořád mění. V Montáně žije asi třikrát víc krav než lidí. Američané snědí kolem 20 miliard hot dogů ročně a na Halloween utratí Američané miliardy dolarů. Dokonce i za kostýmy pro psy. No tak to je Amerika, prostě americký sen a taky americká konzumace a americké výdaje. Ale každopádně to byly zajímavosti z Evropy 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
3: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Jo, jo.
3: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Fajno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Fade it.
4: Jo, fade it, fade it.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
0: Ahoj, já se tak těším.
6: Na co se těšíš?
0: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
6: Je, yeah, a kam?
0: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
6: Fakt? Já chci je taky.
0: Tak mrkni na www.piggy.cz.
6: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: I po 10. hodině ladíte Evropu 2, naše maximum muziky pokračuje a teď bude zase maximum zpráv se Zuzkou Kozákovou. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem. Jednat by mohli o bezpečnosti nebo také o odolnosti Evropy. Premiér před setkáním na Pražském hradě navštíví sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů Celsia. Nakonec tam teploměr ukázal 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech padly teplotní rekordy pro 23. květen. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, a to 3. května. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
1: Evropa 2, kde to stojí?

No a co by to bylo za neděli bez hudby, třeba Annette Fab nebo Linkin Park, a taky si řekneme o nějakých překlepech a přeřecích. Evropa 2.

Krásné nedělní dopoledne, já vás vítám tady u nás na Evropě 2. Ježiš, teď to znělo, kdybyste přišli na poštu, já vás vítala. Ale je to možná tím, jaké téma jsem si teď vybrala, protože jsem nedávno narazila na vtipné přepisy, přeřeky, překlepy, ať už to pojmenujeme jakkoliv. A právě to začínalo takovou úřední perlou, že někdo na lepící štítek na obálku místo katastrální úřad uvedl kastrální úřad. To je to roztomilý. Pak taky vtipné bylo, že obžalovaný je 10 let rozvedený, nyní žije s držkou. Samozřejmě měl být s družkou, no a tak na druhou stranu třeba to bylo přesnější, kdo ví, s kým dotyčný žije. Nebo jedna maminka pracovala na oddělení péče o děti ještě za dob mechanického psacího stroje a prý ten psací stroj měl prohozená písmenka E, I. No, péče o děti. To se může stát. Nebo třeba doslova balíkovna se mi často připlete písmeno H. Balíkovna. Mm-hmm. No tak hlavně, že balík dorazí a je vlastně jedno kam. A pak taky jsem zaregistrovala, že někteří lidé záměrně vpašovávají do svých textů nějaká slova nebo sousloví, aby poznali, jestli adresát tu věc přečetl až do konce. Třeba jeden právník, který vyprávěl, že do darovací smlouvy na koně vpašovali větu. Obdarovaná strana prohlašuje, že si důkladně prohlédla chrup předmětu daru. Přestože darovanému koni na zuby nekoukej, že jo, to je taký právní humor. A nebo kolegyně psala 6-stránkový elaborát o archivaci do poslední třetiny, vtělila větu, řazení podle rýmů se neosvědčilo. No a nikdo si toho nevšiml. Já bych teda chtěla vidět seřazený archiv podle rýmů, podle mě to je fakt jako vtipný. Nebo do reportu nějaká paní vkládala větu, kdo dočetl, až sem má u mě flašku a nikdo se o ní prej nikdy nepřihlásil, což je zvláštní v Česku. No a na závěr, když jsme u toho, na závěr závěru, prostě když píšu mail v angličtině, občas do podpisu propašuju best retards místo best regards. Začalo to jako překlep, ale po letech je z toho vtipné zpestření korporátní korespondence. No, já se zase přiznám, že můj e-mail, takový ten historický ještě z Gimplu, je na seznamu a vždycky píšu seznam a místo Z napíšu X a mám tam sex na mno. Naštěstí ty počítače si toho všímají a nikdo to nikam nepošle, protože by to nikam nedošlo. Ale pak si říkám, jajaj, ty moje podvědomí, co mi to říkáš? Ne, prostě je to jenom překlep a nešikovné prstíčky. Píšete taky nějaké překlepy, napište mi, ať se můžu pobavit a ty nejlepší přečtu tady ve vysílání na Evropě 2.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
0: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Zničil jsem periodickou tabulku prvků, protože uznávám pouze prvek překvapení.

0: dvě, kde to stojí.
1: Na D1 u Brna kolem 183. kilometru směrem na Ostravu komplikuje dopravu odstavené porouchané auto. Pozor také na D4 mezi Prahou a Strakonicemi kolem 28. kilometru. Po vozovce se pohybují cyklisté. Dvě havarovaná auta omezují provoz v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku na silnici číslo 55. Na D2 u Břeclavy kolem 29. kilometru směrem na Brno hoří osobní auto a pravý pruh zůstává neprůjezdný. A uzavřená dál zůstává silnice u Cvikova na Českolipsku kvůli riziku pádu kamenů ze skály. Tak šťastnou cestu, Evropa 2.
0: Evropa 2.
2: Maximum muziky.
0: Evropa 2.

0: Kelly na Sofien Match a jejich pistácie u nás na Evropě 2. A my jdeme do finále, teda já jdu do finále. A na závěr si ještě pojďme říct něco o tom dnešním dnu. 24. květen, zdánlivě nenápadný den, ale historicky se stala spousta zásadních věcí. Viděli jste třeba, že 24. května v roce 1626 Evropané koupili, je to tak v úvozovkách, takže si asi dovedete představit, jak to koupili, tak Evropané koupili Manhattan od původních obyvatel, tedy asi Indiánů. Údajně za zboží v hodnotě asi $24, což zpětně nevypadá jako úplně investice století, ale pro tu druhou stranu. Já myslím, že ti Evropané, co to koupili, doufám, že slyšíte ty moje úvozovky, tak jsou si ho spokojení. O pár století později, v roce 1976, přišel takzvaný Judgment of Paris. Slavná degustace vín, kde kalifornská vína šokovala svět a porazila ta francouzská. To muselo bolet. Francouzi tehdy zjistili dvě věci, že Amerika umí dělat víno a že to bude fakt těžký rozdýchat. A ještě jedna historická zajímavost. V roce 1136 zemřel Hugues de Payne, doufám, že jsem dobře řekla správně, zakladatel templářů, muž, který stál u jednoho z nejslavnějších a nejopředenějších řádů historie. Prakticky takový středověcí influenceři se zbrojákem. No vidíte to, takový nenápadný den, 24. květen. Svátek slaví jenom ještě navíc Jany a Vanesy. Těm přeju všechno nejlepší a vám taky. A uslyšíme se zase příští sobotu od 7 do 11 tady na Evropě 2. Ahoj!
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Připoutej se.
3: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje.
4: Hej!
3: Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
5: My se nechceme pomstít. My chceme zabránit další válce.
3: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
6: V pořádku.
3: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
6: Toť způsob náš.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a maslíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
13: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
14: No, od Arena Walkera 3 Fighter.
4: případech.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
14: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
13: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
14: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
13: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
14: Taneční skupina roku CZ.
15: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
16: Pigitábor na Monínci?
15: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
16: Tyjo, to bude super zážitek.
15: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
17: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: 11. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké dopoledne. Policisté budou od června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a hodně navštěvovaných rybnících a pískovnách. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Centrem Haagu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už po páté zaplnila nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. Podle agentury AP je letos v parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 nafukovacích děl. Výstava trvá do 21. června. Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na třetím místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta přivítá čtvrtý Hradec Králové. Pátý Jablonec hostí v severočeském derby, šestý Liberec.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D35 se buďte opatrní, na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice na 293. kilometru je hlášeno odstavené osobní vozidlo. Na dálnici D1 pozor, ve směru od polských hranic na Přerov sraženou zvěř máme na 303. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, během dne se může objevit oblačnost, zatáhne se s ojedinělou možností přehánky. Ke večeru se pak vyjasní, teploty očekáváme mezi 25 až 30 stupni. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
0: Zásadní prázdninová změna pro všechny, který vyraží někam letadlem. Budete se divit? Tak pozor, za chvíli víc. Evropa 2.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2. Tohle je nádherný víkend, už letní. Včera jsem si užíval sluníčko, dneska to vypadá velmi podobně. Tak pokud se nemůžete dočkat léta, kdy to bude na denním pořádku, tak pozor na změny, které se chystají v letových provozech. Samozřejmě to má na svědomí spoustu věcí, které se dějou po světě. Aerolinky totiž některé oznamují, že od 1. června do konce srpna přeruší několik linek. České aerolinky jedny ruší linku do Toulouse, Bukurešti, Bruselu a důvod je optimalizace letových řádů, kapacit, spoustu cestujících, kteří už ty letenky mají, tak jim samozřejmě ty aerolinky nabízí vrácením peněz nebo bezplatnou změnu letenky. Naštěstí teda se to netýká linek do hlavních dovolenkových destinací, jako je Řecko, Chorvatsko, Španělsko, tam to všechno zůstává bez změny, ale radši je lepší hlídat si letenku, kterou máte na léto, jestli náhodou někdo nezměnil. Například Brusel, teda to by vás mohlo zajímat, je jedno z nejfrekventovanějších obchodních letišť v Evropě. Přerušit spoj právě do Bruselu v létě je velmi nestandardní rozhodnutí, takže lidi, kteří se chtěli cestovat do téhle destinace a mají letenky, tak myslím, že budou překvapení, ale takovýhle změny se dějou, no. Při nejhorším postaru hezky autokarem, jako se jezdilo dřív. Tak snad to vaší dovolenou nezasáhne cokoliv a budete jí mít fantastickou, stejně jako tenhle víkend ve společnosti Evropy 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volka, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s dvěma A.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
1: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.
10: Hello, Europa 2. This is Alan Walker.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Co vás může dnes překvapit na silnicích, pokud pojedete na Karlovy Vary, tak se tam rekonstruuje most na silnici první třídy číslo 6, objíždí se přes Dalovice. Pokud pojedete po D4, 20. km ve směru na Strakonice, čekejte zúžení vozovky na dva jízdní pruhy a pozor v Bernarticích u Trutnova ve směru na Královec na silnici první třídy číslo 16, také se jezdí k Vadlově. Šťastnou cestu, zájem, taky Ava Max anebo Calvin Harris k tomu hrají za chvíli na Evropě 2.
0: Žhaví novinky Evropy 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2, no a věřím, že už lehce začervenalý po včerejším dni, lehce přismahnutý, tak pokud o víkendu přemýšlíte, tak naložíte se svým dalším týdnem a říkáte si, že byste mohli někomu pomoci, máte rádi pomáhání druhým, je to super, ale má to jeden zásadní háček. Pokud chcete pomáhat druhým, je to skvělý, ale psychologové mají jedno zásadní doporučení pro každého, kdo chce druhým pomáhat. Nejdřív se přesvědčte, že máte dost pro sebe. Jo, tohle je rada psychologů. Pokud pomáháte a nemáte vlastně vůbec nic, tedy jste vyčerpaný nebo nenaplněný nebo sám máte úzkosti, tak není opravdová pomoc někomu pomáhat. Je to spíš takový únik nebo potřeba ocenění, ale ne reálná potřeba pomáhat. Dlouhodobě to vede například k vyhození. Ta skutečná pomoc většinou pomáhá z přebytku, kdy sami máte spoustu energie, klidu, kapacitu, a to se buduje péči o sebe, takže když dobře spíte, máte svoje vlastní hranice nastavené, vlastní potřeby splnění, tak potom údajně dokážete udržitelně pomáhat. Takže ať už jste nebo nejste, tak věřím, že vám to pomůže posunout se v dalším týdnu zase o kousek dál. Stejně jako Youngblood, a nebo novinka od Madony a Sabriny Carpenter, tu přidáme ještě do 12. na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Šreku, je ti dobře?
3: Jasně, nikdy mi nebylo líp.
4: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině.
5: Mluvíš mi po levu!
4: První Šrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Šreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendáji, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
6: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
4: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Šreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
7: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
4: Premiéra Šreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Šrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.

Hudební novinka Evropy 2. What are you doing it for?

0: talk about. Je poledne, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké poledne u zpráv. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem. Jednat by mohli o bezpečnosti nebo také o odolnosti Evropy. Premiér před setkáním na Pražském hradě navštíví sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Krkonošský park slaví Evropský den chráněných území. V roce 1990 se stal prvním českým členem Federace evropských parků. Ve Vrchlabí se tak proto rozhodli udělat oslavu. Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavosti o krkonošské přírodě nebo ochutnat občerstvení od lokálních výrobců. Bonusem je den otevřených dveří ve všech muzeích správy parku. George Russell z Mercedesu vyhrál po startu z prvního místa sprint ve Velké ceně Kanady Formule 1. Jeho týmový kolega a lídr seriálu Kimi Antonelli, s nímž svedl na trati několik tvrdých soubojů, dojel třetí. Před 19-letého Itala se ve zkráceném závodu dostal ještě úřadující šampion Lando Norris z McLarenu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D2 na trase Lanžhot Brno, požár osobního vozu je hlášen na 29. kilometru. Další komplikace jsou na D4 na trase Praha-Strakonice. Na 28. kilometru je odstavený vůz po nehodě. Na Uhersko-Hradišsku

0: Ray Dalton na Evropě 2 a pokud si užíváte víkend, tak by si člověk řekl, kéž by ten víkend neskončil. No, představte si, že by neskončil, že by jsme měli 3 dny volna standardně, tak jako to bylo letos na 1. a 8. května. Už jste určitě slyšeli o 4denním pracovním týdnu, že pracujete 4 dny, máte 3 dny volno, ale dostáváte stejný peníze. Ono to zní jako sen. Už proběhly pilotní studie, které byly ve Velké Británii, Islandu, Japonska. A ty ukazují, že produktivita neklesá, když se pracuje 4 dny. V mnoha firmách naopak dokonce roste. Česko se k tomuhle trendu přidává, první firmy testují tenhle model a průzkumy českých HR agenturů ukazují, že je o to zájem. Přes 60% zaměstnanců by přijalo 4denní týden i za mírně nižší mzdu dokonce. Takhle jsme k tomu schůdný. Největší teda výzva je v sektorech, který mají zákaznický servis a který mají výrobu. Tam je to trošku složitější logisticky. Tu první studii velkou celonárodní provedl Island. 86% islandských pracovníků dneska pracuje na zkráceném nebo flexibilním úvazku. Dokonce na Islandu potom HDP rostlo rychleji než průměr Evropské unie přesto, že tam dělají tyhle pokusy. Takže byli byste pro, anebo ne? Minimálně by to bylo zajímavé, jenom by člověk musel vymyslet teda, co dělat přes ten víkend, no? Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Zemřel jsem před 10 lety, ale smrtka neměla odvahu mi to říct.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: A rychlý pohled na silnice. V Novém Boru se jezdí ke Vadlově při opravě mostu na silnici první třídy číslo 9. Vídeňská ulice v Praze, tam se staví nová křižovatka, je tam uzavřený jeden jízdní pruh, je to řízeno semafory. A ke Vadlový provoz jedním pruhem na Vsetínsku čekejte v Hošťálkové silnici druhé třídy číslo 437. Šťastnou cestou kamkoliv pojedete, hrát vám k tomu budou Måneskin a taky Coldplay, to je naše nedělní maximum muziky na Evropě 2.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2, možná občas řešíte, jak si sehnat partnera, partnerku a zkrátka, jak najít toho pravého. Tak představte si, že je nová metoda seznamování, říká se jí DNA matchmaking, jo. Klasický online dating zná vaše profilové fotky, to, co mu řeknete, že máte rádi, jak daleko od vás je, ale nová vlna aplikací přidává ještě DNA, tedy genetický matchmaking. A ten vychází z vědy. Lidé jsou přitahováni k partnerům s odlišným imunitním systémem, konkrétně odlišenými geny určitými, jo. A evolučně to dává smysl, protože potomci s pestřejší imunitou jsou odolnější. Je spoustu aplikací, které se teď vyrojily a které sbírají vzorky slin, analyzují relevantní geny a párují uživatele podle kompatibility. V Americe mají desítky tisíc uživatelů a dokonce i výzkum z jedné velmi populární univerzity se slavným experimentem se zapocenými tričky potvrdil, že ženy preferují vůni mužů s odlišným právě komplexem, říká se tomu MHC, taková složitost odborná, takže příroda si nachází cestu i tímhle stylem, takže až příště vám někdo zavoní a vznikne mezi váma extrémní chemie, možná to je ten důvod. A kdybyste si to chtěli ulehčit, už jsou na to aplikace, tak hurá do toho. S technologií budete 100% ladit. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
6: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, ten boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trzání. Sejdou se totiž ty nej...

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra,
2: Jo, fade it, fade it.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
6: Ahoj, já se tak těším.
7: Na co se těšíš?
6: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
7: Je, yeah, a kam?
6: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
7: Fakt? Já chci jet taky.
6: Tak mrkni na www.piggy.cz.
7: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje regulaci krátkodobého ubytování, které zajišťují platformy, jako je Airbnb. Jedním z nových nástrojů by měl být portál e-turista, kde se bude muset každý poskytovatel takového ubytování registrovat. Resort však připravuje i nové nástroje, díky kterým by obce mohly Airbnb regulovat po vzoru zahraničních modelů. Krkonošský park slaví Evropský den chráněných území. V roce 1990 se stal prvním českým členem Federace evropských parků. Ve Vrchlabí se tak proto rozhodli udělat oslavu. Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavosti o krkonošské přírodě nebo ochutnat občerstvení od lokálních výrobců. Bonusem je den otevřených dveří ve všech muzeích správy parku. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů Celsia. Nakonec tam teploměr ukázal 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech padly teplotní rekordy pro 23. květen. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, a to 3. května.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 dejte pozor na trase Praha-Jaroměř-Sever. Na 63. kilometru máme sraženou zvěř na vozovce. Na dálnici D1 pak pozor, a to ve směru na Brno. Na stém 83. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se drží do 30 stupňů Celsia. Zítra pak bude většinou jasno. Počítejte s teplotami opět vysokými, a to v rozmezí od 24 do 28 stupňů. Tolik zprávy, vy jste z Evropou 2 a taky s Ondrou Vodným.
0: Bojíte se výšek, anebo někdo ve vašem okolí? Mám zaručený tip, jak se téhle fobie zbavit. Na chvíli víc, Evropa 2.
2: Evropa 2.

Nedělní Evropa 2. Bojíte se něčeho a máte opravdu fobii, tak budu se věnovat teda strachu z výšek. To jsem zažil u jednoho svého kamaráda, který jako opravdu měl tak extrémní strach z výšek, že jsem ho skoro jako nedostal z místa, kde se začal bát. Tak výzkumníci z Oxford University testovali 6 týdnů virtuální realitu jako léčbu výškové fobie bez léků, bez klasické terapie, jen virtuální realita, takový ten headset, co si dáte na hlavu, a postupné vystavování virtuální výškám. Výsledek: 68% účastníků úzkost výšek výrazně snížilo. Polovina z nich zvládla situace, který dřív vůbec nedokázala. Tahle terapie funguje, protože mozek reaguje na virtuální prostředí podobně jako na reálný. Ten stres, který získáte, je skutečný, ale nemáte to reálný nebezpečí, takže mozek se postupně přeučuje. Mimochodem, fobie z výšek trápí přibližně 5% populace. V České republice je to přes 500 tisíc lidí a ten headset, který vám umožní se toho zbavit, stojí méně než jedno psychoterapeutické sezení. Takže kdybyste se chtěli tohodle zbavit, víte jak na to, zakupte headset a pusťte se do léčby. Evropa 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic.
2: Doprčit.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou mě uštkla kobra královská. Po 6 hodinách ukrutných bolestí zemřela.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Rekonstrukce mostu vás drží na trase na Karlovy Vary. První třída číslo 6, to je silnice, která se objíždí přes Dalovice. Pozor v plané u Českých Budějovic, Kivadlovy si jezdí na mostě na silnici první třídy číslo 3 a podobně v Novemboru na silnici první třídy číslo 9 i jsou tam semafory, na kterých se můžete krátce zdržet. Šťastnou cestu s dalším maximem muziky Sophie Alice Baxter a taky Lina Karovněm nebudou chybět na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Víkendovou Evropu 2 posloucháte, no a protože se blíží prázdniny, už jste přemýšleli určitě, kam byste vyrazili na dovolenou, tak pozor, kam jedou Češi letos nejraději. To je průzkum největších cestovních agentur, který to zjišťoval. Má výsledky. Na prvním místě překvapivě, pozor, není Chorvatsko tentokrát. Víte, co přeskočilo? Řecko. Řecké ostrovy jako Kréta, Rodos, Korfu jsou letos nejprodávanějšími destinacemi. Chorvatsko je druhý, to si pořád drží přední příčky. Španělsko je třetí. Co je zajímavý trend, tak roste zájem o Egypt a Turecko mimo hlavní sezonu, v říjnu a v listopadu, kde je výrazně levněji, ale stále teplo. No a doma vyhrává Šumava, Beskydy, Jižní Morava, tedy vinařské oblasti, ty zažívají boom. Mimochodem, průměrný Čech utratí za dovolenou přes 25 000 korun na osobu ročně, to je o 15% víc než před 5 lety a odborníci říkají, že cestování je dnes pro Čechy priorita, na který se nešetří. Tak snad jste dobře vybrali a snad až dorazíte někam, kam jste si vybrali, tak budete jenom a pouze spokojený. To vám přeju a One Republic k tomu za chvíli přidávám. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Alena Volka, Free
10: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž

0: nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
4: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
5: Piggy tábor na Monínci?
4: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
5: Ty jo, to bude super zážitek.
4: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Vítejte u zpráv. Zrušené daňové slevy se podle plánu vlády Andreje Babiše vrátí. Jedná se o školkovné a také slevu na studenta. Zmíněné úlevy byly vyškrtnuty po přijetí kompenzačního balíčku kabinetem Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová ale návrat slev podmínila přijetím nové elektronické evidence tržeb, protože jsou ve stejném legislativním balíčku. V případě opozičních obstrukcí vůči EET proto dojde k případnému oddálení platnosti slev. Policisté budou od června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a hodně navštěvovaných rybnících a pískovnách. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Centrum Hágu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už popáté zaplnila nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7metrový hrnec s pokličkou. Podle agentury AP je letos v parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 nafukovacích děl. Výstava trvá do 21. června.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na D5 ve směru na Plzeň, sraženou zvěř máme na 63. kilometru. Dejte pozor taky na Uherskohradišťskou, kde se došetřuje nehoda dvou.

Kolik hodin spánku opravdu pomáhá a je potřeba? Budete překvapeni, že to je možná úplně jinak, než jste si mysleli. Za chvíli víc.

0: Posloucháte Evropu 2, 8 hodin spánku. To je takový zlatý pravidlo, který možná znáte z dětství, ale nová velká studie z University of Cambridge ho lehce zpochybňuje. Výzkum sledoval přes 500 000 dospělých ve 14 zemích a výsledek, optimální délka spánku se liší podle věku. Třicátníci potřebují průměrně 7 hodin, padesátníci a starší 7 až 7,5 hodiny a teenageři 8 až 9 hodin. Ale ještě důležitější než délka je konzistence. Chodit spát a vstávat ve stejný čas, pokud máte spánek nepravidelný, je rizikovější než kratší, ale pravidelný. Studie ukázala, že lidé, kteří spí přesně 7 hodin v konzistentní čas, mají lepší výkon než ti, kteří spí 8 nebo 9, ale nepravidelně. Takže není všechno o délce, ale rytmus držet, rytmus, ano, držte ho i s naším Maximem muziky Zájen, anebo Imagine Dragons v něm budou na Evropě 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dní dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5 000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5 000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2 A. Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: A ještě k tomu rychlý pohled na silnice D4 na 20. kilometru ve směru na Strakonice. Zúžuje se tam na dva jízdní pruhy. Pozor, v Bernardicích u Trutnova silnice první třídy číslo 16. Jezdí se tam kivadlově, vozovka je tam zúžená a nová křižovatka, její výstavba vás může zdržet v ulici Vídeňská na Praze 4. Provoz je tam řízený, také semafory. Šťastnou cestu, Offenbach, anebo tedy svým stupem přidám za chvíli na Evropě 2. Evropa.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2. No a pokud milujete sledování seriálu a dáváte si hned několik za sebou, tak pozor. Vědci se podívali na sledování seriálu díl za dílem, tedy maratonské sledování, odborně. No a zjistili, že to mění aktivitu v prefrontálním kortexu a to je oblast, která je zodpovědná za impulzivní kontrolu a odložení odměny. Ten mozek si zvyká na okamžité uspokojení, takže s novou epizodou dostanete vždycky novej dosah. A to snižuje lehce schopnost soustředit se na nudnější nebo náročnější úkoly celkově. Tak není to úplně závislost v klinickém slova smyslu, ale je to velmi reálný a podobný. Představte si, že průměrný Čech sleduje video obsah přes 3 hodiny denně a jedna platforma, která pouští seriály, přiznala, že největším konkurentem je spánek. To, když člověk jde spát, to tyhle platformy rády nemají. Takže na platformě většinou máte autoplay, který hnedka pouští další epizodu, abyste prostě spát nešli. Jo? Tak já pouštím autoplay, co se muziky týče, abyste taky spát nešli. Dám novinku od Šinasky, no a po 15. hodině další maximum muziky na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje. Hey. Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
3: My se nechceme pomstít. My chceme zabránit další válce.
2: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
4: V pořádku.
2: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
4: To je způsob náš.
2: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Dobré odpoledne. Do školních osnov by se mohly po zhruba 20 letech vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím to bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Ministr školství Robert Plaga společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují nový rámcový vzdělávací program s tím, že by se žáci základních škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na pondělním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení možností řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Další utkání čeká české hokejisty už zítra. Proti Norsku nastoupí v 16:20.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 58. kilometru je odstavené vozidlo. Další komplikace jsou na Vsetínsku na silnici 57 na vjezdu do Krhové, kde bourala dvě vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se drží do 30 stupňů. A nový pracovní týden začne podobně. Většinou jasno, zpočátku bude zítra přechodně polojasno s vysokou oblačností a na teploměrech pak naměříme 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy, vy jste z Evropou 2 a slovo si právě teď krátce po 15. bere Kuba Štěpán.
0: Každý má několik oblíbených skladeb, které kdykoliv rád slyší, často si je pouštíte, je vám u nich hezký. Čerstvá studie ukázala, kolik skladeb si lidé pouští pořád dokola. Podrobnosti řeknu za chvíli, tak vydržte.
2: Evropa 2.

Pík máte nedělní Evropu 2. Studie ukázala, že lidé mají tendenci poslouchat pořád dokola zhruba stejný počet písniček, konkrétně 40. A upřímně, asi to není takové překvapení. Každý z nás má svoje hudební bezpečné místo. Songy, které zná naspaměť, u kterých přesně ví, kdy přijde refrén, kdy zvednout hlas a kdy předstírat, že umí naprosto anglicky, že jo? Je teda zajímavé, že i když máme k dispozici miliony skladeb, obrovský katalogy, playlisty, novinky, doporučení a samozřejmě algoritmy, stejně se nakonec vracíme k tomu, co už známe. Hudba totiž není jenom zvuk, je to nálada, vzpomínka, období života, konkrétní člověk, cesta autem nebo chvíle, kdy nám bylo buď skvělé nebo úplně strašně. A právě proto některé singly nestárnou. Můžeme je slyšet stokrát, ale pořád nás něco zapnou. Někdo má song na dobrou náladu, někdo na soustředění, někdo na běhání, někdo na playlist, který se jmenuje v uvozovkách už jsem v pohodě, ale podle výběru skladeb evidentně není. Vlastně je hezký, že v době nekonečných možností se člověk pořád vrací ke svým několika jistotám. Je teda trochu zvláštní, že když nám někdo řekne pust něco novýho, stejně po 3 minutách skončíme u skladby, kterou jsme poprvé slyšeli před 15 lety. Hudební vkus je zkrátka oblíbená mikina. Máte doma spoustu věcí, ale bez tak pořád saháte po tý stejný, že jo? A jeden osvědčený kousek, jak se dívám do playlistu, obstará už za okamžik Maroon 5 s Cardi B. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.

0: Ahoj Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Nikdy jsem se ve škole neučil. Škola se učila ode mě.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 15.34, jak to vypadá na silnicích? Zpomalíte na D10 ve směru z Turnova do Prahy, u Staré Boleslavy na 14. kilometru došetřují nehodu, kolona je na 10 minut, v Ústí nad Labem se střetla dodávka s osobním vozem, no a postojíte se i v Praze na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, je tu silný provoz, aktuální je zpoždění na 10 minut, omezení brzdí dopravu v Liberecké ulici směrem do centra od Proseku, hlásíte čekačku na magistrále od Můza do Holešovic, na Hlávkově mostě se srazila 3 vozidla. Díky Karle za info, tak buďte za volanty opatrní, jezděte v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, jsem rád, že je u toho taky vaše Evropa 2. Jestli si potrpíte nad bizárama, muzeum v Londýně otevřelo výstavu nejhorších módních trendů historie. A to je přesně ten typ výstavy, kde se člověk směje, dokud si neuvědomí, že něco podobného měl kdysi taky ve skříni, že jo? Moda je v tomhle fakt neúprosná. V jednu chvíli něco vypadá odvážně a stylově. O pár let později na to koukáte na fotce a říkáte si, proč mě tehdy nikdo nezastavil. Výstava připomíná různé módní úlety minulosti, přehnané střihy, zvláštní materiály i kombinace, které asi vznikly ve chvíli, kdy někdo ztratil kontrolu nad zrcadlem. Nejlepší na tom ale je, že trendy se pořád vrací, takže jestli máte doma outfit, za který se dnes stydíte, možná ho ještě nevyhazujte, protože za pár let to může být retro, vintage a hlavně dražší, než když jste to kupovali. Největší módní riziko totiž není špatný outfit, největší riziko totiž je, že se v něm někdo fotí. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2. Evropa 2. Kam vyrazit?
2: Pátý ročník jedinečného konopného veletrhu v Praze je tady. Poprvé v novém termínu, poprvé na dva dny a poprvé po legalizaci. Nová éra konopného veletrhu a festival Prague 420 proběhne 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka, kde se propojí biznis, kultura i komunita. Návštěvníky letos čeká dosud nejbohatší program v historii akce. Můžete se těšit na divokého býka ve tvaru jointa, ruské kolo a řadu dalších atrakcí. Hudební část programu je letos našlapaná nejen lokálními headlinery. Vystoupí mimo jiné například legendární H16, PTK, Michailov nebo Elboy. Tak se přijďte určitě ukázat, termín je 6. a 7. června na magickém prostoru Prague Louka. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě taky Evropa 2.
3: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Arena Volka, Tří Spider.
6: Faded. Jo, faded, faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
4: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
8: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
8: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
8: Taneční skupina roku CZ.
9: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov v Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje regulaci krátkodobého ubytování, které zajišťují platformy, jako je Airbnb. Jedním z nových nástrojů by měl být portál e-turista, kde se bude muset každý poskytovatel takového ubytování registrovat. Resort však připravuje i nové nástroje, díky kterým by obce mohly Airbnb regulovat po vzoru zahraničních modelů. Krkonošský park slaví Evropský den chráněných území. V roce 1990 se stal prvním českým členem Federace evropských parků. Ve Vrchlabí se tak proto rozhodli udělat oslavu. Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavosti o krkonošské přírodě nebo ochutnat občerstvení od lokálních výrobců. Bonusem je den otevřených dveří ve všech muzeích správy parku. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů Celsia. Nakonec tady teploměr ukázal 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech padly teplotní rekordy pro 23. květen. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, a to 3. května.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, dejte pozor na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř sever na 63. kilometru máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. Na D1 se můžete dostat do kolony, a to před Brnem od stého 83. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno, místy oblačno, teploty nepřekračují 30 stupňů. Zítra pak bude většinou zpočátku polojasno s vysokou oblačností a potom bude převládat jasná obloha. Teploty se dostanou k 28 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět bere Kuba Štěpán.
0: Řekneme si, co nám prý opravdu udělá skvělý den, a ne, není to výhra v loterii, i když uznávám, že zrušená porada by se do výsledku klidně vejít mohla. Tak podrobnosti řeknu za pár minut, proto nikam neodcházejte a držte vlnu.

Posloucháte Evropu 2. Napadlo vás někdy, co vlastně dělá den dobrým? Člověk by čekal něco velkého, že jo? Výhru v loterii, dovolenou u moře, nebo aspoň den, kdy v práci odpadnou všechny porady, ale často to stojí na mnohem obyčejnějších věcech. Stačí trocha pohybu, kontakt s lidmi, rozumné množství práce a samozřejmě čas s někým blízkým. Skvělý den tedy nemusí být dokonalý, stačí, když se aspoň trochu hýbete, něco smysluplného zvládnete a večer nemáte pocit, že celý den jenom hasíte cizí požáry. Práce sama o sobě náladu kazit nemusí, naopak, když máte dojem, že jste něco posunuli, umíte člověka docela dobře nakopnout, jen se to nesmí zvrhnout do stavu, kdy obětíte nad klávesnicí a na otázku, jak se máš, odpovídáte jenom dlouhým výdechem. Kdo to nezná, že? Dobrý den, zkrátka nemusí být velká událost. Někdy stačí procházka, normální rozhovor, odškrtnutá věc na seznamu a večer s někým, u koho nemusíte vysvětlovat, proč jste tak unavení. Já bych do toho ideálního dne teda přidal ještě jednu zásadní položku, a to takovou, ráno najít druhou ponožku hned na poprvé. Evropa 2.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Zpíval jsem do vypnutého mikrofonu a přesto můj zpěv všichni slyšeli.

0: kde to stojí.
1: Komplikace jsou na D1. Směrem z Brna do Prahy je kolona od 28. kilometru. Na 25. došlo k hromadné nehodě. Až na konec omezení k mostu Šmejkalka počítíte s více jak půl hodinou navíc a kolona prozatím narůstá. V opačném směru vázne dálnice D1 v Brně na trase do Ostravy. Na 196. kilometru hlásíte dopravní nehodu. O pár metrů dál je další dopravní komplikace. V tuto chvíli je úsek neprůjezdný. Poslední volný sjezd je na výstaviště, a to na kilometru 190. D10 z Turnova do Prahy vás zdrží u Staré Boleslavy na 14. kilometru, kde došetřují nehodu, postojíte si půl hodiny. D7 na tahu z Chomutova je problémová před Prahou na 3,5. kilometru, kde se srazily dva vozy, a v hlavním městě sílí Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu. Tak buďte opatrní a klidnou cestu přeju. Tolik aktuální doprava v 16.33 na Evropě 2.

Tady je vaše víkendová Evropa 2. Máme 24. května a mám tady dvě skladby, které byly vydány v tento den, ale napříč časem. Hlavně každá má úplně jinou náladu. Nejdřív si dáme 24. květen roku 2016 a rozchodový song od Charlieho Puta se Selenou Gomez. Je o tom zvláštním tichu po vztahu, kdy jste si s někým dřív neustále psali a najednou nevíte, jestli vůbec poslat jednu obyčejnou textovku. Skladba se dostala do top americké desítky a patří k největším hitům Charlieho Puta. We don't talk anymore. We don't talk

od rozchodového ticha se přesuneme rovnou na parket. V roce 2005 vydala 24. května Rihanna svůj úplně první single, který z ní hnedka udělal nové jméno popu. Název znamená něco jako pusto znovu. A přesně tak ten song působí, jako prosba na DJ, aby přidal hlasitost a nechal večer normálně běžet dál. Pamatujete si na single Pondy Replay?

0: Dvě skladby, dvě rozdílné nálady. Jedna o tichu po rozchodu, druhá o večeru, který se nechce vypnout. A dohromady krásně připomínají, že pop opravdu umí zachytit konec i začátek. Někdy v jedné zprávě, jindy na parketu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
2: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC6, blíž než si myslíte. www.oc6.cz.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
1: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
0: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Dobré odpoledne. Zrušené daňové slevy se podle plánu vlády Andreje Babiše vrátí. Jedná se o školkovné a také slevu na studenta. Zmíněné úlevy byly vyškrtnuty po přijetí kompenzačního balíčku kabinetem Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová ale návrat slev podmínila přijetím nové elektronické evidence tržeb, protože jsou ve stejném legislativním balíčku. V případě opozičních obstrukcí vůči EET proto dojde k případnému oddálení platnosti slev. Policisté budou od června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a hodně navštěvovaných rybnících a pískovnách. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Centrum Haagu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už po páté zaplnila napukovací umělecká díla. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. Podle agentury AP je letos v parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 napukovacích děl. Výstava trvá do 21. června.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D1 ve směru na Prahu na 78. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru na Modletice máme nehodu nákladního vozu s osobním, a to na 14.5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, místy oblačno, teploty nepřekračují 30 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku přechodně polojasno s vysokou oblačností a v průběhu dne pak bude převládat jasná obloha. Tentokrát očekáváme teploty mezi 24 až 28 stupni. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
0: Čeká nás hudební šrapnel od Evanescence. Nebude to žádná divočina, naopak je uslyšíme v jemnější a křehčí poloze. Jaký single z roku 2007 si pustíme? Odpověď zjistíme už kolem 17:45.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Před námi je skladba Good Enough od Evanescence, která vyšla jako single v roce 2007. Je to jedna z jemnějších skladeb kapely. Místo tvrdších kytar stojí hlavně na pianu, smyčcích a hlasu Amy Lee. Textově je o momentu, kdy se člověk dovolí pustit k sobě někoho blíž a poprvé má pocit, že nemusí pořád bojovat, že nemusí furt něco dokazovat nebo utíkat. Amy Lee ji sama popisovala jako nezvykle nadějnou píseň, protože vznikla z pocitu, že jí je konečně dobře. Tady jsou Evanescence na Evropě 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Vaško odpoledne.
1: No, ale... Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Show. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2. Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2a.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
0: Zpátky k muzice.

0: to stojí.
1: Doslova kolaps je momentálně na D1 ve směru z Brna do Prahy u Sázavy. Kolona je od 31. kilometru kvůli omezení a nehodě na 25. kilometru. Jede se doslova krokem pouze levým pruhem. Zdržení je okolo hodiny. Poslední volný sjezd je na 34. kilometru, ale i okolní cesty se již ucpávají. D1 v opačném směru do Ostravy vázne v Brně na 196. kilometru, kde došetřují kolizi aut. Zdržení je na 20 minut. Postojte si i na D10 z Turnova do Prahy u Hlavence. Na 17,5 kilometru brzdí provoz nehoda, taky se zdržíte na silnici 3 od Benešova do Prahy u Čerčan, až k dálnici je to aktuálně na 30 minut. Nehodu hlásíte ze silnice 8 u Dubí, kde je po nehodě motorkáře s autem kyvadlový provoz, díky Davide za info. V Teplicích se srazila dvě osobní vozidla v ulici Na Hrázi a taky na Nádražním náměstí. V Kroměříži opatrně v Hulínské policie zasahuje u nehody vozidla a motorkáře. No a v Praze počítejte s 10 minutama navíc na Štěrboholské spojce směrem k Klanovému mostu. Silnější provoz je od sjezdu z D11. Tak ať už jedete kamkoliv, jezděte v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Ve Velké Británii udělali průzkum mezi majiteli psů a vyšlo z něj, že skoro 90% lidí má díky svému psovi lepší psychickou pohodu. Na rovinu, není se čemu divit, pes se vás neptá, proč nestíháte odepisovat na e-maily, ani jestli máte nějaký životní plán. Mu stačí, že jste doma, máte ruce na drbání a ideálně i něco k jídlu. Jak tady k tomu samozřejmě odborníci dodávají, jo, tak psi pomáhají zvládat stres, samotu i špatnou náladu, nutí člověka chodit ven, zpomalit a být chvíli tady a teď. Třeba když půl hodiny zkoumají jeden keř a vy pochopíte, že pracovní tabulka prostě musí počkat. Pes je zkrátka terapeut, je trenér a malý domácí diktátor v jednom. Zlepší náladu, vytáhne vás ven, ale zároveň vám zabere půl gauče a bude se tvářit, že vy jste u něj na návštěvě. Jen teda pozor, psychickou pohodu zlepší hlavně pes. Koberec po deštivý procházce už má na duševní zdraví zaručeně jiný názor.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Šreku, je ti dobře?
3: Jasně. Nikdy mi nebylo líp.
4: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině. První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendáji, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
5: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
4: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
2: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
4: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
8: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
9: Otázky, aby mě vyzdvihli, jak by potopili za to.
10: Takže si je psal ty.
8: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2.
10: na brzdu.
13: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
10: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
13: Muhammad Komar na spad.
10: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
14: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: A startuje večer na maximum.
10: Songy na přání.
16: Já bych si přál.

0: sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Do školních osnov by se mohly po zhruba 20 letech vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím to bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Ministr školství Robert Plaga společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují nový rámcový vzdělávací program s tím, že by se žáci základních škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na pondělním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení možností řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Další utkání čeká české hokejisty už zítra. Proti Norsku nastoupí v 16:20.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu. Na 203. kilometru je odstavené vozidlo na krajnici, pravděpodobně kvůli defektu. Na D5 ve směru na Prahu dejte pozor na 86. kilometru. Tady je sražená zvěř v pravém jízdním pruhu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno, místy může být ale taktéž oblačno, teploty nepřekračují 30 stupňů. Zítra ráno bude přechodně polojasno s vysokou oblačností, v průběhu dne pak bude převládat jasná obloha. Na teploměrech naměříme maximálně 28. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startuje Music Chart s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart.
3: Jak souvisí Wiz Khalifa s rumunskou policií? Tak to si povíme na začátek dnešní Music Chart na Evropě 2. A je to teda pochopitelně trošku bizarní zpráva, jak už vlastně z toho titulku se dá odvodit. Americký rapper Wiz Khalifa totiž čelí právě v Rumunsku problémům se zákonem. Možná si na to vzpomenete, že to byla taková drobná kauzička před 2 lety, ale má to ještě pokračování. Dokonce Wiz Khalifa byl teď v databázi rumunské policie veden jako hledaná osoba, a to v souvislosti s drogovým deliktem, který se měl odehrát během jeho vystoupení na festivalu v roce 2024. Vyhledávání pod raperovým občanským jménem, které zní Cameron Jibril Thomas, zobrazovalo policejní záznam i fotografii interpreta. Po kliknutí na odkaz se ale objevuje informace, že záznam již není aktivní. Celá kauza pak souvisí s předloňským festivalovým vystoupením v Rumunsku, během něhož Wiz Khalifa měl na pódiu kouřit marihuanu. Rumunské úřady později uvedly, že je vyšetřován kvůli nelegálnímu držení drog. Odvolací soud v Konstanci, to je u moře, tam jsem byl v Rumunsku, u moře se podívat právě v Konstanci. Pěkné město, má evidentně i soud, a právě tenhle ten odvolací soud už dříve podle místních médií nařídil trest pro Wiz Khalifu v délce 9 měsíců odnětí svobody. Normálně dostal 3/4 roku na tvrdo. Z dostupných informací ale není jasné, v jaké fázi se případ a vyšetřování aktuálně nachází. Sám rapper se po incidentu k situaci krátce vyjádřil na sociální síti X, uvedl, že svým chováním nechtěl Rumunsko nějak urazit a poděkoval místním úřadům za přístup. Zároveň s nadsázkou dodal, že se do země rád vrátí, příště ovšem už bez marihuany. No, tak to mě skoro mrzí, že já na to zapomenu určitě, ale fakt by stálo za to sledovat, jestli na příštích turné bude mít Wiz Khalifa zastávku právě v Rumunsku. Asi trošku myslím, že ne, protože to by se taky klidně mohlo stát, že po koncertu třeba v Bukurešti by další zastávka turné třeba v Budapešti mohla být až po 9 měsících, a to si myslím, že Wiz Khalifa riskovat nebude. A jinak, které jste ho hledali, tak chci jenom říct, že tady u nás není. Wiz Khalifa v hitparádě není. Jiná jména, deska na beatu, žebříčku Music Chart, která právě na Evropě 2 startuje. Je to letos už 20. vydání, takže jednak takové drobné jubileum, jakože po 20. Navíc si z toho můžeme odvodit, že opravdu ten rok utíká neskutečným tempem, protože v podstatě jako, když máme 52 týdnů a tohle je 20. vydání, no, letí to. Tak každopádně vás zdravím, jako obvykle já, Bob Schwarz, a jako obvykle i dnes na začátek první soutěžní novinka, neboli novinka číslo 1, se kterou jsou tady Timmy Trumpet a Oaks. Jdeme na to.
2: Evropa 2 Music Chart.

Otevřeli jsme dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 2 s novinkami, jako obvykle, takže se nedá říct, že už bychom otevřeli žebříček, to až za chvilinku. Tohle byla první novinka dnešní soutěžní a sníte mi Trumpet a Oaks. A jenom ještě, když máte, předpokládám, v mysli tu melodii a ten rytmus, tak ještě chvilku to zkuste udržet, vzhledem k tomu, co vám vlastně povím na závěr těch tady informací o první novince, která je teda od Timmyho Trumpeta, což je australský DJ a producent, a už před týdnem, když jsme to tady měli mimo soutěž, tak jsem říkal Timmy Trumpet, který se tak jmenuje nebo si tak říká, tak jsem zjistil, že si tak opravdu jako jenom říká, protože jeho skutečné jméno Timothy Smith, ale Timmy Trumpet, tak zní to přece jenom lépe k tomu, když člověk plánuje se stát nějakým třeba i světovým entertainerem. No, Smith příjmení vlastně je něco jako u nás Novák nebo Novotný nebo Pokorný, jakože nic proti těmhle příjmením, ale přece jenom je jich hodně, takže Timmy Trumpet těch za stolik nebude, tak myslím, že jméno umělecké pěkné. No a Timmy Trumpet po své, dá se říct, medializované pauze věnované jeho duševnímu zdraví, tak se vrací právě s tímhle novým singlem Not a Place se jmenuje, a hostuje v něm zpěvačka, která se říká Oaks, zase pro změnu, ale dříve byla známá, možná si vzpomenete, Winona Oak, takhle si říkala, takhle se jmenovala, a můžeme si na ní vzpomenout třeba z hitu Robina Schulze Oxygen. No a teď zpátky k tomu, jak píseň zněla. Totiž skladba prý představuje výrazný umělecký posun v kariéře Timmyho Trumpeta. Namísto festivalové show sází na zranitelnost a upřímnou výpověď o ztrátě lásky. Tak rozumím tomu, že po pauze, kdy se věnoval sám sobě a svému mentálnímu stavu a svému duševnímu zdraví, jasně, ale na druhou stranu teda ta melodie a to, jak to jako jelo a tadečně to znělo, tak si myslím, že asi jenom textem se snažil právě říct tohleto a dát najevo ten svůj umělecký posun Timmy Trumpet. Tak novinka číslo 1 právě od něj a taky od zpěvačky Oaks. No a novinka číslo 2, na kterou bych doporučoval se soustředit a nějakým způsobem, jak to půjde, si ji užít, protože já mám vlastně poprvé snad v historii nebo v době, kdy moderuji hitparádu na Evropě 2, možnost uvést Madonu. To je fakt jako nezvyk, protože Madonna, jasně, hvězda, veliká určitě, ale přece jenom mám jí spojenou s tím, že kdybych jí měl uvádět hitparádě, tak třeba před 20 lety. Takže v roce 2026 tohle opravdu beru jako poměrně výjimečnou situaci, že je tady nová věc právě od Madony, ale nejenom od ní, taky Sabrina Carpenter, holky dohromady. Tak posuďte sami, co říkáte Madoně v roce 2026, jaký to jde.

0: Sabrina, Madonna, tak
1: to jsem si z toho vzal já. Z téhle novinky číslo 2 v dnešní hitparádě Music Charta Evropě 2. No a je to, jak se někdy říká, opravdu trhnutí oponou času. Po dlouhé době se vrací Madonna, ale člověk by vůbec jako se ani neodvážil odhadovat její věk. My to samozřejmě víme, že už frajerce je přes 60, ale tak to teda určitě nezní, jak vypadá, tak to se dá těžko soudit, protože v jejím případě pochopitelně je nějaká ta maska profesionální. Po ránu to zase bude asi třeba něco trošku jiného, ale prostě vypadá určitě výtečně a stále zní výtečně. Myslím, že je to zajímavé propojení toho, na co jsme od Madony zvyklí z těch let minulých s tou současnou muzikou, což teda zařídila určitě Sabrina Carpenter, kterou Madonna pozvala do téhle písně, do skladby Bring Your Love. Jedná se vlastně o druhý single z alba Confessions No. 2. Nahrávku produkovali Madonna a Stuart Price a píseň zazněla v exkluzivní premiéře během překvapivého vystoupení Madony na festivalu Coachella, kde se k ní právě Sabrina Carpenter připojila přímo na pódiu. Pokud vás tohle zaujalo, tak album nové Madony tak vyjde 3. července a je vlastně, názvem už to se dá taky odvodit, přímým pokračováním kultovní desky Confessions on a Dance Floor. Jinak Madonna tím vlastně zase potvrzuje prostě svůj neotřesitelný globální vliv, protože hned právě po festivalu, kde vystoupila se Sabrinou Carpenter, tak vydala skladbu I Feel So Free a tahleta taneční píseň okamžitě ovládla digitální žebříčky. Nicméně nás pochopitelně zajímá skladba, kterou teď jsme slyšeli jako novinku číslo 2. Bring Your Love se jmenuje a Madonna, Sabrina Carpenter pod ní podepsány. Děkujeme. A jdeme na to, co jsem už tak trošku uvozoval před chvilinkou. Už jsem vás navnadil, že otevřeme žebříček top 20. Je to tady. Začínáme 20. místem, jako vždycky. No a dnes jsou právě na tom 20. místě Giant Rooks. Tak tady jsou.

0: Posloucháte Music Chart na Evropě 2. Tohle je 19. tady s Vojem Sa. Už za chvíli po pauzičce místo 18. Ale Farben a René Miller. A prostě celá hitparáda teprve před námi, tak vydržte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a téma Shakira a daně. To už jsme tady řešili, když ta kauza začala, tak její vyústění toho, že španělská vlastně dá se říct instituce vybírající daně, no takový finančák prostě ve Španělsku, tak požadoval po Shakiře peníze, na které podle ní neměl nárok. No a Shakira teď uspěla u španělského správního soudu, který rozhodl, že v roce 2011 opravdu, jak ona tvrdila, nebyla daňovou rezidentkou ve Španělsku. Španělská daňová správa byla přesvědčená o tom, že Shakira v roce 2011 španělským úřadům dluží za daně, protože měla podle nich být právě v tomhle roce daňovým poplatníkem ve Španělsku. A to z toho důvodu, že v zemi byla déle než počet dnů, který už je rozhodný pro to, aby byl člověk považován právě za místního. Úřad mimo jiné poukazoval i na to, že měla rodinu ve Španělsku, že v daném roce byla partnerkou fotbalisty Gerarda Piquého, hrajícího v Barceloně. Nicméně, jak teda zaznělo v úvodu, finančák neuspěl a musí teď vrátit Shakiře přibližně 55 milionů euro, to jsou peníze, co ona zaplatila, plus úroky 5 milionů euro. To už samo o sobě, už jenom ty úroky pochopitelně potěší, ale celkově si myslím, že kromě toho, že teda můžeme pogratulovat Shakiře, tak ještě taky můžeme zhodnotit to, že vlastně se jí vracejí peníze, o kterých ona už třeba byla přesvědčená, že se jí nevrátí, že už je možná odepsala. Je to takový ten pocit, jako když prostě sáhnete třeba do kapsy nějakého oblečení, které jste dlouho neměli na sobě, nepralo se, tam hrábnete a vytáhnete třeba 100 korunů. A jak to potěší, že jo? Tak co potom asi udělá, když najednou zjistíte, že máte navíc 60 milionů euro, se který by už jste nepočítali. Jak říkám, dá se Shakiře opravdu jenom poblahopřát. Stejně jako teď dvojici Meduza a Henry Kamamil, teda ono je to víc lidí, ale prostě Meduza, Henry Kamamil u nás teď na 17. místě.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle jsou na 16. místě Marpo a Sebastian, kteří se po 7 týdnech loučí, takže si teď pořádně pojďme užít. Stejně jako potom na místě 15. Two Colors, kteří zase získávají pro dnešek titul Šplhounů týdne. Je takový zvláštní paradox, že dnes dokonce vlastně ten šplh je dřív než pád. Prostě ty změny v žebříčku nebyly až tak významné, no a tím pádem už na 15. místě šplh týdne z minulého 18. To ale je za chvíli teď Marpo a Sebastian.

0: Hezky se nám tady chlapci z One Direction teď seřadili za sebou v hitparádě Music Chart na Evropě 2, protože za chvilinku 14. místo, na něm Harry Styles a teď jako future hit je tady Niall Horan. Ten chystá vydání svého nového alba a to už 5. června letošního roku. 4. studiové album Nyla Horana s názvem Dinner Party. Na desce bude 12 tracků dohromady, včetně už vydaného stejnojmenného singlu, který si samozřejmě můžete poslechnout, ale to už je v podstatě teď stará věc, když my tady máme nejnovější píseň a zároveň prý zpěvákovu i nejoblíbenější z alba, jmenuje se Little More Time. A je to prý song o tom, jak někteří z nás občas prožívají touhu zastavit čas. Prý, teď budu citovat, kdybychom jen mohli stisknout pauzu a zastavit svět, ale přesto v něm žít, říká Niall Horan. Já se připojuji k tomu, že to je zajímavá myšlenka. No a teď ještě pojďme si poslechnout, jak se to zhmotnilo v písni, kterou dneska zatím nabízíme jako novinku mimo soutěž.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Za námi v hitparádě Music Chart na Evropě 2 pát týdne přihodil se partičce Calvin Harris a Kesebien, minule byli na 6. místě, dneska na pozici 13. Předběhl je třeba Sombr, ten nás čeká za chvilinku na 12. pozici, pak 11. One Republic. Nicméně, já ještě zmíním mé oblíbené téma, omlouvám se za to, ale je to prostě mistrovství světa ve fotbale. Já to mám rád a vzhledem k tomu, že je nás spousta, tak myslím si, že tohle bude spoustu lidí zajímat. Samozřejmě takováhle monstrozní sportovní akce, jako je právě fotbalový šampionát, ten svátek fotbalu, dá se říct, tak má i přesah právě do světa muziky. Tak už je to i potvrzeno, že ten přesah bude větší než kdy jindy. Během finálového zápasu šampionátu totiž proběhne poprvé v historii takzvaná poločasová show, halftime show, po vzoru Super Bowlu, po vzoru finále ligy amerického fotbalu NFL, tak se bude koncertní vystoupení konat i ve finále mundialu, jak se taky říká, šampionátu ve fotbale světovému. Vystoupit by měli, a teď poslouchejte dobře, jo, během toho poločasového představení. Madonna, Shakira, nebo třeba korejská skupina BTS, takže opravdu hvězdy z největších. A pokud už jenom tohle vás láká, a to nemusíte být ani fotbaloví fanoušci, tak si možná zapište datum, nebo poznamenejte si k 19. červenci k tomuhle datu, že právě proběhne finále světového šampionátu, včetně tohohle koncertu. Bude to na stadionu s kapacitou víc než 82 tisíc lidí v East Rutherford. No. A je to teda něco nového. A někdo se těší, někdo samozřejmě už teď to hejtí, tak je to prostě něco, co neznáme ve fotbale, v klasickém fotbale, jak Američani říkají v sokru, tak prostě bude to novum a asi je potřeba si prostě počkat, jak to všechno dopadne. Nicméně umím si zároveň představit, že to asi, kromě toho, že to bude velká show a že tam bude drahý reklamní čas, takže to taky asi přinese jednu věc. Já jsem o tom vysloveně přesvědčený, že ta pauza poločasová hraje většinou důležitou roli, že jo, ve fotbale. A fakt si myslím, že ta reprezentace, která v tom finále nakonec prohraje, tak se bude vymlouvat i na tuhle poločasovou show. Že to jako bylo dlouhý a že vypadli z tempa a že ten koncert všetně rušil, no. Prostě známe to, když člověk potřebuje nějakou výmluvu, vymyslí cokoliv. Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Hned dvě pořadová čísla má vždycky každé vydání hitparády Music Chart na Evropě 2. Jednak to v aktuálním roce a pak taky číslo úplně celkové. Takže letos po 20. se mnou tady jste s Bobem Švarcem. I když teda jednou jsem, myslím, letos chyběl. Jednou jsem měl takzvané Ačko. Nicméně teda od tohohle letošního pořadového čísla pojďme k tomu pořadovému číslu, které přesně vystihuje, jak dlouho už se vlastně hitparáda na Evropě 2 vysílá pod názvem Music Chart. Dneska je to 683. vydání. Mě to pořád fascinuje, že prostě máme už takhle vysoké číslo a to je pod názvem Music Chart. Předtím se to ještě jmenovalo kdo ví jak, takže opravdu tradiční záležitost je tahle ta naše hitparáda. A myslím, že právě ta dlouhá doba vysílání jenom potvrzuje, že už prostě bez hitparády na Evropě 2 by to nešlo. Nebo šlo pochopitelně, ale byla by to škoda, bylo by to takové smutnější, kdybychom tady nemohli porovnávat, jak se komu daří a samozřejmě i ta interaktivita s vámi, že můžete hlasovat u nás na webu Evropa2.cz, myslím si, že to taky něco hází do toho našeho tady společného bytí, takže určitě házejte, respektive hlasujte na Evropa2.cz do hitparády, byste ji ovlivnili do příště. Dneska ta podoba je zatím takováhle, známe z poloviny žebříček, 20. místo Giant Rooks, místo 19. obsadil tady Swims s novinkou, na 18. pozici Ale Farben, René Miller, Meduza, Henrik a Mamil, to už je místo 17. Marpo Sebastian na místě 16. se loučí, musel jsem se ještě ujistit, je to tak, po 7 týdnech nás opouštějí. Místo 15. je potom šplh týdne, Two Colors a Sandro Cavazza na 15. místě, spadli nemoc z 18. minulého. Místo, teda poskočili, jsem chtěl říct, místo 14. potom Harry Styles na 13. pozici, naopak to je ten pád, že někdo spadnul, tak z 6. na 13. se to stalo Calvinu Harrisovi a kapele Kasabian. Místo 12. obsadil Sombr a slyšeli jsme teď taky 11. pozici a na ní One Republic. A taky jsme slyšeli už dneska dvě soutěžní novinky, ta první Timmy Trumpet a Oaks, ta druhá byla od Madony a Sabriny Carpenter a ještě dvě soutěžní novinky jsou před námi, takže já už to nebudu protahovat a pojďme si rovnou dát tu třetí dnešní. Afrojack, Sia, David Guetta, tady jsou. Let's go!

Hit parádě Music Chart na Evropě 2 ne poprvé tahle píseň, protože už třeba jako Future Hit minule jsem jí nabídnul, tak po dnešku už ale musí projít hlasovacím procesem na Evropa2.cz, protože to je dnešní novinka číslo 3. A já si myslím, že by projít mohla, projít dál, protože tohle bylo osvědčené spojení Afrojack, Sia a David Guetta. Všichni dohromady v podstatě jsou zárukou úspěchu. A to ještě navíc, tahle ta jejich novinka Awake Tonight, jak se jmenuje, tak navazuje na globální mega hit z roku 2011, Titanium. Asi si myslím všichni vybavíme tuhletu pecku a určitě teda všichni jmenovaní tak by rádi na ten úspěch navázali, Afrojack, Sia, David Guetta. Myslím si, že nechtějí, aby to bylo selhání, což je název písně, kterou jsem si teď půjčil od Činasky a je to i název dnešní poslední soutěžní novinky, která nás čeká teď, novinka číslo 4. Všechno prozrazeno, pojďme si ji poslechnout. Novou věc od kapely Činasky, tady je.

Hit paráda Music Chart na Evropě 2 a kapela Činasky tady s námi teď s novinkou číslo 4. Kapela, která finišuje přípravy na svoje prý historicky největší letní turné s příznačným názvem Open Air Léto 2026. Během tohodle turné tak Činasky zavítají na 18 krásných venkovních míst po celé ČR a fanouškům samozřejmě vedle svých osvědčených a mnoha lety vyzkoušených hitů, tak zahrají i novou tvorbu a právě první ochutnávkou z téhle nové tvorby je single s názvem Selhání, který teď jsme slyšeli. Píseň s textovou pointou, která pojednává o nepovedené lásce, která nekončí nijak dramaticky, ale jenom smířením, že to tentokrát zase nevyšlo. No, tak optimisticky to úplně nezní, ale zase Činasky třeba i takovéhle texty krásně dokážou vyrovnat tou melodii, kterou člověk si zapamatuje, ten zapamatovatelný popěvek, myslím si, že má i skladba Selhání, takže doufám, vlastně i doufám, že vás bude bavit ta dnešní novinka číslo 4. U nás na webu europa2.cz se hlasuje, jak pro novinky, tak samozřejmě pro ty, co jsou v žebříčku a po 7 týdnech ještě nekončí. No a když se podívám na 10. místo, že je na něm Mimi Web, tak rovnou prozrazuji, že ta ještě určitě nekončí. A 10. místo právě teď otvírá tu lepší polovinu dnešní hitparády.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a několik informací, které ovšem vemu velmi rychle. Právě jsme se rozloučili po 7 týdnech na 9. místě se sestavou BB Rexa a Faithless. A naopak, teprve nás čekají na místě 8. Illinium a Elidue, ale nejenom to, taky už pomalu se blíží hudební zpátečka a s tou dneska zamíříme do května roku 2008, což samozřejmě i pro mě je poměrně jednoduchý aritmetický úkol spočítat teda, že to je 18 let. Nepletu se, že jo? Je to tak, 18 let, to je dlouho a myslím si, že to je určitě důvod, proč teď vydržet krátkou pauzu a být i dál s hitparádou na Evropě 2. Tak buďte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Prvé v hitparádě Music Chart na Evropě 2 a hned v první desítce. V top desítce na krásném sedmém místě. Šťastná sedmička, dá se říct. Teď mluvím o Charlotte Gott. S novinkou Into Deep je dneska sedmá. Za chvilinku si ji dáme. Předtím ale ještě hudební zpátečka, jak jsem sliboval, zpátečka do května roku 2008. To mimochodem Charlotte Gott byly tehdy dva roky. No a protože už tenkrát určitě s tatínkem a maminkou poslouchala chart na Evropě 2, tak slyšela třeba na tehdy místě 15. velmi zvláštní píseň z dnešního pohledu, už jenom ten název, Doktor Špíle, Alex C. A jak říkám, je to prostě trošku už jiná doba, no.

Někde na mě vyskočila zpráva, že snad jedou evropské turné Sugar Babes, že jako tak trošku se vrátí na pódia. Mám pocit, berte to s rezervou, nejsem si teď úplně stoprocentně jist. Nicméně jsem si jist tím, že Tomáš Klus teď slavil nedávno narozeniny, no a tehdy slavil velké úspěchy před těmi 16 lety. Měli jsme ho tady na 6. místě z jeho, řekl bych, legendární písní Pocity.

Tímhle před těmi 16 lety Tomáš Klus opravdu válcoval český éter, nicméně musel se přece jenom u nás hitparádě před některými sklonit, především před těmi na prvním místě. Takže toho 23. května, téměř přesně před 16 lety, 23. května 2008, zvítězili u nás Simple Plan, tak si je pojďme připomenout. Evropa 2 Music Chart. Hudební zpátečka.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a po šestém místě, kde jsou Eva Farná a Mirai, nás čeká nejúspěšnější novinka z minulého týdne, a to jsou Car Sleepers, dneska na místě pátém. Předtím ale ještě doplníme nabídku future hitů. Ten druhý je tady připraven právě v tuhle chvíli, John Summit a Lavinia, pod ním podepsáni, to znamená americký DJ a berlínská zpěvačka, skladatelka, která se říká Lavinia, a Shadows se jmenuje vlastně druhý single z druhého alba tohodle amerického DJ. Album má poetický název CTRL Escape a je to, jak jsem říkal, vlastně už druhý zásek albový muzikanta, který začínal jako účetní v Chicagu, ale tuhle práci pověsil na hřebík a plně se věnuje už teď hudbě, a my tím pádem si i díky tomu můžeme dneska dát druhý future hit. Evropa 2 Music Chart.

Teď budu v hitparádě Music Chart na Evropě 2 používat zkratky jak na vojně. Po BTS UDG. Ale takhle to opravdu dopadlo. Po čtvrtém místě, kterého dosáhli korejští hoši s kapelou BTS, tak nás čekají hoši čeští. Na místě třetím minulý vítězové kapela UDG. Mezitím ale ještě se podíváme jako vždycky do zahraničí, dneska do Itálie. Dovolenková destinace, už to léto se blíží, tak Itálie se hodí. Radio DJ Italie a tady v jejich hitparádě je novinka na 18. místě od muzikanta, od amerického zpěváka a skladatele, který má taky teda mimochodem sympatické příjmení, Noah Kahan. Kahan. Já nevím, jak se to vlastně přesně vyslovuje, ale česky to Kahan zní samozřejmě zvláštně. No a právě teda pan Kahan tak vypouští do světa jednu z nejočekávanějších nahrávek letošního roku, nové album s názvem The Great Divide a z něj je i tahleta novinka s názvem Doors. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Pojďme pomalu, anebo spíš rychle, uzavřít dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 22. letošní a taky 683. celkově. A já musím říct, že já osobně jsem spokojen, protože si myslím, že Tera, která teď byla na druhém místě, tak si přesně tohle umístění zaslouží, nebo klidně i ještě o to jedno lepší, o ten stupínek, ale zároveň si myslím, že to, jak to dneska dopadlo, že ten, kdo je na prvním místě, tak je tam zcela zaslouženě. Myslím si, že spousta z vás tuší, ale všechno se dovíme oficiálně hned po tom, co si dáme kompletní rekapitulaci. Takže od minulé vypadly Anet Pfaff a taky Jonatas Aden Sloyd po maximálních 7 týdnech, taky Lake Malawi po 3 týdnech jsou pryč a Maroon 5 se překvapivě s novinkou nedostali dál. Tak snad dnešní nováčci to vemou trošičku jinak, lépe, dostanou se do žebříčku do top 20 novinka číslo 1 Timmy Trumpet a Oaks, novinka číslo 2 Madonna a Sabrina Carpenter, novinka číslo 3 Afrojack Sia a David Guetta a novinka číslo 4 pro dnešek jsou Chinasky. A ta top 20 zatím po dnešku vypadá takhle. 20. místo Giant Rooks, místo 19. novinka z minula od Teddyho Swimse, Ale Farben, René Miller na 18. pozici, Meduza, Henry Camamil, to už je místo 17. 16. pozice patří dvojici Marpo a Sebastian, ale už naposledy po 7 týdnech. Šplhounem týdne se pak stali Two Colors a Sandro Cavazza na místě 15., kam se dostali z minulého 18. 14. Harry Styles, 13. Calvin Harris a Kesebien, s tím, že to je pát týdne z 6. na 13. Somber 12. One Rip Public na místě 11. Mimi Web se potom umístila už v první desítce, přímo na 10. pozici. 9. místo je Loučení, po 7 týdnech BB Rex a Faithless konkrétně se loučí. 8. místo pak jsou Illinium, Ellie Due, Charlotte God s novinkou na místě 7., na místě 6. Eva Farná a Mirai. Místo 5. je taky novinka, a to ta nejúspěšnější z minulého vydání, novinka od Car Sleepers a Geralda Clarka. BTS na místě 4., UDG na 3., teda už jsem to říkal před pár okamžiky, že je dnes druhá, no a tím pádem ten první je pan Youngblood. Yes, ano. Já, jak říkám, z toho mám taky vlastně radost, protože si myslím, že Youngblood prostě tahle hvězda, která se k nám mimochodem už velmi brzy chystá naživo na svůj vlastní Bloodfest, tak prostě patří právě na přední pozice v hitparádách. To znamená, že i v té naší, do které se hlasuje, na Evropa2.cz, do které budu moc rád, když zahlasujete, stejně jako budu rád, když si ji zase za týden se mnou s Bobem Švarcem poslechnete tady u nás na Evropě 2 ve čtvrtek a v neděli. Mějte se krásně. Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2 začíná dnešní brzda, nedělní odpolední, no já říkám odpolední, my jsme večer, ale je to krásně.
1: Ano, jako kdyby bylo odpoledne.
0: Je to jak v zimě, když je čas oběda.
2: A akorát je teplo.
3: Přesně, úplně jak zima. Celou zimu jsem tohle musel trpět.
0: Jak vzpomínáte na sáňkovačky, hoši? Jak vám chybí?
2: Vůbec.
1: Ani trochu vůbec.
2: Doufám, že to už nepřijde nikdy, no. Že to zůstane navždycky takhle.
3: Doufám, že se bude oteplovat pořád víc.
0: Už jste byli...
1: Ne, já nemám rád horko zase, takže stačí.
0: Aha, ale dneska to byla pro té teda víc.
1: Hodně hraniční.
0: To už jsi byl ve sklepě, nebo?
1: Už jsem si chladil organismus, jako to dělám. Že několikrát denně si dám sprchu studenou.
0: Chladil organismus.
1: I orgány, no. A to nesmíš ho přechladit zase, ono.
0: To je malá radost.

0: Evropa 2 dneska má svátek Jana. My samozřejmě budeme v půlce přát. Máte nějakou Janu?
1: Maminku mojí.
0: A jo, ty máš máma.
1: Tak sice budeme psát, ale když to nakous, tak já to řeknu rovnou. Já nevím, jestli je to, máma, je to máma asi spíš neposlouchá. Už je ve věku, kdy...
0: Nemají rádio.
1: Nemá rádio, ale tak všechno nejlepší, maminko. Mám tě rád a má dneska máma moje.

0: svátek.
1: To je teda
2: včera
1: velkolepý
2: měla, ne?
1: Ne?
2: Kolika ty je dneska? Dneska má, dneska, no.
3: To já, ona, i kdyby poslouchala, tak pravděpodobně neví, kdy má ten svátek.
1: Ale originální přání musím teda říct, jako.
2: No. A jak jsi si ty vzpomněl na Janu najednou takhle?
1: No, tak od jisté doby sleduji svátky, protože moje máma vždycky na to apelovala a já jsem nikdy moc, ale samozřejmě na těch velkých serverech ti vždycky vyjede, kolik jaké termín a kdo slaví a tak, tak se snažím jakoby chytat. No.
3: Já to taky nedávám teda, svátky to si ani nedělám jako šance, že bych někdy zvládnu, ale já bohužel narozeniny, a už já se vám přiznám, já bych chtěl popřát tátovi.
2: Že Jana.
3: Protože Jana v 70. narozeninám, protože je měl a já jsem mu nepopřál, loši, normálně. Já jsem na to zapomněl, no.
2: Ježiši, pane Závezký.
3: Pane Závezký,
2: on to tak nemyslel.
1: Tohle je první krok, který jako nic moc, ale ten horší.
3: Ten horší, jo, ještě, počkej.
1: Že to vadí tomu druhému, že jsi nespomněl.
3: No to já nevím. To
1: snad... On si vzpomněl, že má 70? Tam, a tak, tak nějaká oslava, ne?
3: Přijedí, že jsem toho teďka urazil málo, ještě potřebuju...
2: Ne, ale co je, po... co je svátek mojí mámy proti tomu?
3: Přebyl jsem tě, ne, docela. Všechno nejlepší všem. Jakoby show.

0: 257-408-88, to je číslo semkrát do studia, posloucháte nedělní brzdu, ale to číslo je ještě o něco důležitější. 257-408-88 a je to tady, kolega Arnoš opět urval mikrofon, protože se nemůže dočkat na nedělní chvilku poezie.
1: Hoši, a podívejte se na mě, já jsem úplně v pohodě.
0: Jo,
1: mě to ani nerozhodilo.
2: Minulej týden to bylo horší.
1: Minulej týden to bylo horší, to mě rozhodil.
0: Takže kdo chcete být součástí dnešní poezie, čtyři slova, to je jediné, co po vás budeme chtít a pak z toho složíme tři básně.
2: A buďte kreativní, nebojte se nám to udělat těžký, opravdu záludný nějaký slova, slovesa, příslovce, příušnice.
0: Za normálních okolností to tady lítá, ale já mám pocit, že normálně všichni jsou u vody a nikdo není u pevný linky, takže my to složíme.
1: To bude muset na fejko, počkej, já budu dělat, že volám.
2: Dovolal se nám Vojta.
0: Kdo tam je?
1: Ahoj, Vojta.
2: Takže 257-400-888, já umím to číslo.
1: Počkej, dej ho celý.
2: 257-400-888, je to dobře?
0: Je to správně, no.
2: Hej, kámo,
1: či nechybí tam něco? Ne, dobře.
0: Plus 402, ale a nejdu to tam.
1: No, podívej, no.
0: Šest tom... linek se ucpalo, kámo. Já jsem to asi řekl moc rychle. Čau.
3: Ahoj, tady Kuba z Ostravy.
2: Čau, Kubo.
0: Kubo, co to, že ti to tak trvalo?
3: No netrvalo úplně náhodou, děkuji, že mi zahrajete, zahrajte mi, co chcete, ne. Ale dám vám čtyři slova.
1: No to nebude přijde.
0: Kubo, pojď do nás.
3: Dobře, takže slova osmák.
0: Osmák.
2: Super, osmák.
0: Zub nebo dítě.
3: Věž.
0: Věk.
2: Věž.
3: Věž.
2: Věž.
3: Věž. Věž.
0: Běh.
3: A... Ne, ne, věž to bylo.
1: Věž. Máme i my tomu rozumíme.
3: Galičák.
2: Galičák?
3: Mhm.
0: To je nějaký kopec nebo soused?
3: Tak nějak.
1: Počkej, konkrétní. Co je galičák teda?
0: To je jedno.
3: To je soused jako hora.
0: Dobře.
1: Dobře.
2: A čtvrtý slovo? A
0: máme osmák, věž, galičák.
1: G, ne?
3: Stavebniny.
1: Stavební.
2: Super.
1: Hele, a teď ještě jenom na upřesnění, je to galičák nebo g galičák?
3: G.
1: G. G, já jsem si to myslel, dobře.
2: Hoši, já to všechno rozuměl dobře. Kubo, co děláš třeba za práci, si nám to řekneš?
3: Já jsem skladník.
2: Super.
1: U starého galičáka.
2: A bydlíš přímo v Ostravě nebo někde kolem?
3: V Ostravě.
2: Super, super. Ostrov máme rádi, jezdíme tam vystupovat poměrně často.
1: Byl jsi bum bumu?
3: Přijďte zhaď, přijďte zhaď.
1: No tak přijdem.
0: Tak jo.
2: Tak Kubo, poslouchej nás ještě minimálně dalších třeba 10 minut a my každej vybálíme pro tebe básničku. Měj se hezky, díky.
1: Děkujem.
0: Čau.
3: Děkuji.
0: Co kdybychom hoši ten galičák, protože jsme to na začátku nevěděli, co to je, použili v té básni jako cokoliv nás napadne.
2: Jo.
0: Že to nemusí být nutně ta hora, která tam asi někde stojí vedle skladu.
2: Ne, soused.
0: Jo.
2: Je to.
0: Soused jako hora,
1: že to? Já jsem to rozklíčoval. Jo, protože další slovo bylo stavebniny a opravdu v Ostravě jsou jisté stavebniny galičák.
2: Takže
0: ono je to úplně něco jiného. Takže pojďme to použít jako...
2: Pojďme to vypípnout možná.
0: Jo.
2: A pojďme to použít jako nějakou věc.
0: Jasně.
2: Víte co, uděláme z toho paličák.
1: Navrhuju. No ale co na to galičák?
2: Už to neříkej.
4: Beats for Love. Bloodfest. Rock for People.
5: Ne, nemusím nic. Do prčic.
4: Vysmátý léto.
6: Na poplach.
4: Fingers up. Go far away. Let it roll.
7: Oh my God, I can feel it.
4: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

0: Evropa 2 nedělní brzda. Před malým okamžikem na 257-488-88 zavolal Kuba a nadiktoval nám 4 slova. A my z nich poskládali 3 básně. Jakých kvalit to se dozvíte za malý okamžik? Vojti nebo někdo, můžete ty slova zopakovat? Já vždycky, že ho zakomponu, to jedno slovo, tak si vlastně ho zároveň i smažu.
1: Osmák, věž, galičák a stavebniny.
2: A my tak jsme se dohodli, že slovo galičák použijeme jako jakýkoliv předmět, co si kdo pod tím představíme.
0: Dobře, dlouhé roky jsem bez jo, já to začnu, jestli teda můžu.
2: Už se nějak to stalo,
0: jo, už to chápete. Dlouhé roky jsem bez pocitu viny, tož dostal se nápad vybrat stavebniny. Vlez jsem tam bez problému, hotová bomba, přišla bolest, vypadla mi z osmáku plomba. Ale už jsem uvnitř, říkám si běž, najednou přede mnou ochranka jak věž, já rozříz mu pásek, spadly mu kalhoty, bimbal mu galičák, chlap bez hodnoty.
1: Čeče, máme všichni galičák?
2: Máme.
1: Jo, dobře.
2: Máme.
1: Tak jo.
2: Tak to je.
1: Ten náš malý osmák Degu celý den se válí v legu. Nepostaví sice dům, ani věž a ani most, nebaví ho stavebniny, má už toho prostě dost. Koukej na něj, paličáka, staví svýho galičáka.
2: Hoši, něco to o nás vypovídá, že třeba nikdo z toho neměl, já nevím, třeba naběračku.
1: Ne, prostě.
2: Takže, počkej. Dala si to na webnina, video ve stavebninách. To abych nějak začal.
1: Začal jsi.
2: Tak jak zobe kosmák, zobe tenhle osmák. Je ono se to jmenuje stavebniny a Viagra. Tak jak zobe kosmák, zobe tenhle osmák. A po zobu to chceš, máš ve svých trenkách, věš? A po zobu to chceš, máš ve svých trenkách, věš? No a tady ten paličák tahá si za galičák. No, klasicky.
1: Klasický galičák.
0: Tak.
1: Zdravíme.
0: Se to připravili, tak jak Kubo, nezapomeň to ráno všechno říct, že je to všechno jinak.
3: Jakoby show.

0: Nedělní brzda Evropa 2, Nasty Arny Vojtáno a máme tady jakoby hádanku, naší tradiční rubriku, už tolik let to jedeme, hoši, pokládejte.
1: A položím.
2: Tak polož.
1: Co rád zakusuje Robert Rosenberg u piva?
2: Co? Prclík. Prsa kuřeť.
0: Kluci, víte, co má rád? Víte, proč má rád uchylák mladý včely?
1: Ježíš.
0: Proč má uchylák rád mladý včely? Protože je medofil.
2: To je dobrý. Co se slepici honí hlavou, když vidí fakt krásného kohouta?
1: Co?
2: Co se slepici honí hlavou, když vidí krásného kohouta? No. Aby to večer mělo happy end. Já jsem to zahrál tak dobře, že jste vy nevěřili, že to pipi tam je spáně.
1: Jo, určitě, no.

0: Nedělní brzda Evropa 2, Nasty, Arny Vojtáno, a jsou tady fake news. Já nevím, co bych k tomu řekl víc, než tu první
1: snad
0: fake news.
1: Jenom to, že můžeš začít, tak to nakopni, kámo.
0: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: No, jak moc ho odhalili, Safarika.
0: K nebi tyčí.
2: Mistrovství světa v judu ovládl zápasník bez kimona. Všechny judisty ve své kategorii tak přemohl nudista. Svým vítězstvím si vysloužil černý pás, který však nudista odmítl obléknout.
1: Na srazu nejhorších lidí v České republice.
2: No kdo?
0: Tak to bude parta.
1: Byli všichni až na to, že při klíčovém momentu na rozhovoru chyběl jeden pedofil, prý se odskočil na malou.
2: Wow. Začalo to tak jako v první třídě a skončilo to v kriminále.
0: Skončilo to taky v první třídě.

0: právě nedělní brzda. Zpětně se omlouvám za fake news, ale přicházím teda s kompenzací, aby jsme se něco dobrého naučili. Tentokrát míříme do Utahu, kam jedna sova zalítla do míchačky. Přišla o pár ta jedna část, která nic moc, ale teď si představ, že veterináři udělali mravenčí práci, kdy sovu dali pod narkózu, sezbírali pera z toho betonu, vyčistili, ještě
1: poslali
0: to zředili.
1: Poslali do Turecka na nastřelení.
0: A má křídlo na hlavě.
1: A vrátil a říká si cejny.
0: Už je ve volný přírodě, lítá na Pardubicích. Ne, a normálně jí udělají implantát toho křídla. A co bylo docela zajímavé, že sovy lítají téměř s nejnižší možnou hlukovou ticho, nebo s nejnižším tichem, ne hlukem.
2: Sova, když ti vlítne do míchačky, jak fakt potichu.
0: Tak přesně, ale je to kvůli kořisti, že když lítají na kořist, tak aby ta... Takže vlastně musel se měřit i jako výše hluku toho nového peří, aby náhodou ta myš jako neutekla dřív než ta sova. Jo. Prošlo to a už normálně lítá.
2: To je
0: a je to.
2: A jak se tam jako míchala dlouho, to nevíme.
0: Ne, asi
2: no byla jenom... od baténu, asi to není sranda, když zaletíš do míchačky, to nechceš.
0: No to nechceš ani jako kdokoliv.
2: No.
0: Ne, jenom jako
1: slova. A hoši, vy jste se mnou pracovali na stavbě, to se klidně by mohlo stát, jako se myslím.
2: Jako Mojtánovi úplně v klidu.
1: A nevím, jak by mi to potom implantovali a měřili.
2: No pojďme si říct, že v covidu my s Vojtánem se makali rukama na stavbě.
1: Ano.
2: Tak dobře, pojďme si říct, že to nebylo dlouho. Ale bylo.
0: Takhle, těch výstupů, co jsem měl na Instagramu ze stavby, bylo nespočetně na to, kolik dnů tam reálně bylo.
2: No takhle,
0: bylo.
2: Já tam byl o dost víc dnů než Vojtáno, pojďme si říct, ale to jenom proto, že jsem ho nechtěl zabít. Teda, že jsem nechtěl, by on se zabil.
1: Já jsem i chtěl přijít, Ardy, ne. Ale víš co, já mi to tmáknem sami.
0: Já si pamatuju, že na tu stavbu jsem chtěl jet, abych zkontroloval, jak vám jde práce. A pak jsem si otevřel Instač a tam Arny ležel na kary sítích a měl tam popisek, já jsem na těch sítích závislej. Všechno jede, tam jezdí, nemusím, ale...
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Jsou 3 minuty po 9. večerní, posloucháte Evropu 2, to znamená, že jsme lehce za polovinou dnešní brzdy. Nasty, Arny a Vojtáno, každý máme jednu básničku pro jednoho oslavence, který slaví svátek včera, dnes a zítra. To byla dlouhá věta, hoši, začněte.
1: Tak
2: já mám Vladimíra, já to zároveň posílám i Davidovi, to je kámoš, který teď jede ve svém autě na baterky z chaty a on má rád slávy, dokonce pro něj pracuje, jo, takže... Ale svátek má Vladimír, takže Vladimír má polívka, ve fotbale se šívka. To je jako Vladimír polívka, chápeme.
3: Jo,
0: no, má že... polívka, to víš, jo. Jana, já už jsem dneska, mám mě jednou psal, ještě ji pošlu básničku. Moje mamka Jana byla 3x vdaná. Kdo z vás to říct může, že jen za 2 muže? Což je pravda, by the way.
3: Vidíš, to mě chytá.
2: Počkej, ona to jako dala...
3: Po druhý, no.
0: Ano, ano.
2: Dala a zase dala.
3: A znám ano. Takový příběh, to je pravda. Ano. Já mám violu, oslavuje viola, přírodní a pravá, věnuju jí biolán, ať se o něj stará.
0: Yeah. Oh, biolán.

0: V Evropu 2 nedělní brzda na Stiárny Vojtánu. Vyskočily na mě dvě informace o humanoidních robotech.
1: My jsme si každý našli jednu informaci a s Vojtím jsme si těsně před vstupem střihli, o čem to bude. Akorát, že každý jsme ukázali...
0: Já jsem neviděl někoho tak blbě střihat, teda to si nezasloužíš vůbec.
1: On dal nůžky, já jsem dal kombinačky, no. Tak nakonec to teda vyhrál, tak můžeš začít, teda.
0: Dvě informace o humanoidních robotech. Jeden je, že je nějaký novej zaměstnanec v nějakém obchoďáku a že si hrozně ho chválej, že je jako levnej a to, tak což ještě jako asi rozumím. Ale další informace, že první humanoidní robot, který se stal buddhistickým mnichem, aby jako přilákal víc lidí, nevím, buddhismu nebo...
2: Kam
0: jako,
2: tohle spěje?
0: To už je zlý.
1: Teď jsem byl na jedné akci, já odbočím maličko, ale zůstanu u tématu. A tam říkali, že
0: prohrál si to stříhání.
1: Jo, že mají normálně fabriku, kde pracují jenom roboti. Tím pádem tam nemají světla.
0: Aha.
1: A že ta fabrika je obrovská, to je fakt jako... To je obrovská fabrika. Hmm. A že tam normálně není světlo a chudáci nic nevidějí.
0: Možná tak vzniknul ten humanoidní buddhista. Že prostě tady v těch podmínkách, kdy vlastně oni buddhisti nepotřebují jako, že jo, světlo a tady ty věci.
2: Oni žijou sami, oni potřebují jenom tmu a vlastně potřebují taky, jak oni to řeší tohle, viď?
1: Mě co, cigára nebo co?
2: Ne, cigára. Zatahat, oni vlastně, a k tomu by mohli dostat nějakou robotickou gumanoidní ruku.
0: Gumanoid, no.
1: To jsou dva roboti, co se spojí
2: a vlastně... nasadí a...
0: A na co ale?
1: Na gumanoida. Údojda.
0: Co já nemůžu, já ho mám úplně gumanoida.
1: Guma údojd. Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Už druhou hodinu posloucháte Brzdu na Evropě 2, Nasty Arny Vojtáno, takže zdravíme všechny naše posluchače, ať už do aut, nebo já nevím, kde jinde se poslouchá dneska rádio, než v autě, někdo i doma, třeba asi možná, nevím.
1: Helikoptéře.
0: Přesně.
1: V podstatě.
0: Ano.
1: Téma samoforu, letiště.
0: Já jsem to téma zadal, letiště, a já začnu, protože ono je to takhle, jo. Takže jako, kdo nevíte, tak my jsme měli vymyslet každý vtip. A já jsem začal o něm přemýšlet. A trochu jsem, mě napadlo, že bych vykradl svůj historický jeden stand-up, kde jsem se zamýšlel nad tím, jak máme letiště Václava Havla, že jo? A já jsem se tam zamýšlel, jak by třeba vypadalo letiště různých prezidentů.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: A měl jsem tam letiště Miloše Zemana, jo? Tak jsem si říkal, trošku to vykradu a dám to do toho samoforu. Hmm. A najednou jsem si vědom, jak mě jako hezky vyděsilo, že mi došlo, že on ještě... Že ještě žije, jakože...
2: Se to může stát?
0: Já jsem myslel, že už to... Není, ale jako no. Mile. No a nic Miloš, jsem... Jenom z té radosti jsem nic nevymyslel.
2: Miloš.
1: Takže to je tvůj semafor, jo? Teda,
2: a to bylo ono teda.
0: Jenom vím, že by se na tom letišti tak kouřilo, že bys to všechno přežil. Kámo, já jsem si vzpomněl, jak tenkrát, když byl ještě premiér, Miloš, nepočkej, pamatujete, jak skolaboval, jako vezli do té nemocnice, prostě ten už byl za čárou, jako za zemi, ten už byl,
1: ano.
0: To už nebyl jako živej, pak tam podepsal pár, a on pořád je v pohodě.
1: Tak, jdeme na ten samofor.
0: To byl můj samofor.
1: Tedy... Sámer Issa přijde na záchod.
0: To mě jaký děcí, že ještě žije.
1: A jdeme. V rámci karnevalu Sámer Issa přijde na záchod a je oblečený za pilota. A na toaletě potká letušku a on říká, kam pak jdete? A on říká, já tady jenom hledám pravidelnou linku.
0: Ale pravidelno.
2: Sněhurka jde na soutěž Miss Pohádka a porota říká, jste krásná, ale teda na rovinu nemáte žádná prsa. Nepřemýšlíte o tom, jako že byste se je nechala zvětšit? A Sněhurka říká, to nejde, trpaslíci mají na hrudníku letiště.
0: Počkej.
2: Že je tak mi... plochá, že ty trpaslíci, protože jo, to je Sněhurka.
0: Jo,
2: jak to vysvětlu, tak si přijdu jako úplnej kretén. Děkuju.
1: Počkej, on je plochá.
0: A ty trpaslíci letiště, jako jsou malý.
2: Protože letiště je plochý a jsou malý. A má je Sněhurka.
0: To byl
2: Hoši, jsem... vy jste mě úplně vrmete, já už neudělám samofor.
1: Asi nejlepší byl ten Arny.
2: Ten je dobrý.
3: Jakoby show.
4: A ne, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
3: Mámu je třeba vytáčet denně.
4: A ne, já jsem zase vytočená.
3: Říká Tomáš Zástěra.
4: Ano, synáčku.
5: Nazdar.
4: Ahoj.
3: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
4: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
3: A vy jste vždycky u toho.
4: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
3: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
4: A dnes a přijeď, hele.
5: Jo.

0: 2, tradičně v éteru Evropy 2 v rámci brzdy se Arny ptá v rubrice Arnyho otázka. No a to přišlo teď. Tak
1: ano.
0: Se nedivte a nakládej.
1: Já se budu ptát, nebudu nakládat, teď se budu ptát.
2: Výjimečně.
0: No jako otázku.
1: By se to ani nehodilo. Tak, tak otázka je na vás, posluchači naši milí. Je taková seriózní tentokrát. Povolili byste v Čechách u nás řidičák od 16 a alkohol od 21, tak jak to je za oceánem, a co si o to myslíte?
0: To má opačný...
1: No tak to je, že od 16 můžu jezdit autem a od 21
2: pít. Ale s nějakou, myslím, že to je v Americe, že musí být přítomen
1: rodič,
2: někdo.
1: Nebo něco, no, rok, něco.
2: S papírama, ale... musí být v autě. Rozhodně jsem pro tuhle variantu. Rozhodně chlast 21 až... A to řízení, když by někdo byl v tom autě, tak proč ne?
1: Ty nosy? Ty bys dal řidičák jak od 10, ne?
0: Ale vůbec kus by je nedával. Že někdo k tomu alkoholu má vztah takovej, jako já mám teď, že jasný. Si dá 7 piv za rok, tak to nevadí, ale někdo, jako jsem byl já před 20 lety, k tomu měl jiný vztah. Takže vlastně od 21 asi, jo.
1: Fakt, oba byste byli pro takhle klině, drsnej.
2: Tak no stejně, drsnej jsou to 3 roky. Jako ale
1: kam já byl od 13.
0: Stejně se to...
1: Na vesnici.
2: Co?
1: Že jsem pil od 13
2: no
1: na vesnici.
2: No to já jsem taky pil, ale hele, zase...
1: Ale čekat do 21, to je šílený.
2: Ale víš co, ale Arne, ty koukáme na to naší optikou, ale je potřeba zmínit, že mladý jako moc nechlastají. Jako.
1: No dobře, už. Ale co, jasně.
2: Takže by jim to zase tak nevadilo. Jako,
1: ale vlastně. To nevíš, no vadilo. Ne. Ale mě, kdyby teď řekli, bylo mi, já nevím, 17 a řekli, můžeš si dát až v 21, mě by to teda vadilo.
0: Co bys dělal?
2: No hele, když to by řekli, můžeš, hele, to by řekli, můžeš v 18 a ve 13 si dostal, no tak, no tak to by bylo rozdíl. Jako, no.
1: Žádný. Ale mě překvapuje, že jste takhle přísný.
2: Jo, klidně bych byl. Já bych klidně byl až tak přísnej, že by se to prodávalo stejně jako, myslím, že to zrovna v Americe, že je v obchod fakt vyloženě na chlast a že nemůžeš jít prostě do jakýkoliv večerky a koupit
1: až
2: si
1: takhle
2: chlast.
1: By si klidně, byl klidně bych byl. Je pravda, že ty nepiješ, ty si přestal pít alkohol už před lety úplně.
2: Víš, jak ty, co přestanou, jsou přísný,
1: vole, ty odnaučený o dementi.
0: Jedna věc.
1: Promiň, to nebylo
0: jasný. Že mnohdy tě to zláká na základě třeba poutačů a reklam. Jo. A teď jsem moderoval pro jednu společnost, která, dejme tomu, prodává večerní potřeby. A už je to tak vychytaný, že mají normální kamery, že ty, když vstoupíš do té prodejny, tak za první to pozná, kolik ti je. A za druhé, jestli jsi muž nebo žena, a podle toho tam jsou reklamy. Že když vstoupí muž, tak jsou tam reklamy na motorky, když je žena, tak na prstýnky, a když rodina, tak je to zamířený vždycky na to nejmladší.
2: A teď tam přijde ten gay a má tam tu reklamu na ty motorky, jako, a je smutnej třeba. Protože by uvítal něco jiného. Děsí mě to, že to pozná věk, jako. No, to se nejde poznat u těch lidí, jako já to nepoznám.
1: Třeba podívej na mě.
2: No, já bych ti řekl 30.
1: No.
0: No. A je ti? 25.
1: No. Ale, počkej, když jsme to rozpovídali.
0: Ano.
1: To mi se je taky šílený. Ale ty reklamy si narazil. Já bych klidně zakázal reklamy na alkohol, na ty špatné věci. Jako ano, nesmíš na cigarety, proč jsou reklamy na chlast teda?
2: Jo, 100%.
1: Takže to zase jako, to bych byl pro, ale nezakazoval bych tu konzumaci, no. Nebo 21, hoši. Ale,
0: no, už jsme dlouhý, musíme to nějak zalomit, takže...
1: Tak čus. Evropa 2. Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda na Stejarny Vojtáno. Máme tady takové jako... Je to těžký příběh, ale dobře to dopadlo, jo? Upozorňuji. Instruktor zdravotníků, před mladých zdravotníků předváděl, že má infarkt a jak by se oni měli zachovat a přitom dostal infarkt.
1: Oh.
0: Při tom předvádění. A samozřejmě študáci si mysleli, že to je sranda chvíli. Hmm. Naštěstí to dobře dopadlo, protože pochopili celkem rychle a už bylo vidět, že se něco naučili, takže zachránili a zachovali se jako... profíci.
1: Takže dostal 16-hodinovou masáž, protože se na něm vystřídali srdce.
0: Jo, vlastně to mohlo být i dobrý ve finále. Ale tak no, to byl tak dobrý herec, že tomu uvěřil, prostě tomu svýmu výkonu.
1: Tak ty to znáš, ty jsi herec, ty...
0: Je to ale pravda, že se někdy vžiješ tak, že se ty věci ti začnou dít. Jako.
2: A to se ti... Já teda vím, že když se natáčelo... Ježiš, teď mi to vypadlo, pan Čermák, herec, jak se jmenuje jménem?
1: Hynek.
2: Hynek, když natáčel o životopis o Radovanu Krejčířovi, tak říká, že se do toho vžil a že mu bylo úplně blbě jako se samotný tý role. Tak
1: proto
2: moc, jako, že
1: se bylo 4 komparzisty.
0: On se do toho vžil.
2: A já jsem nebyl, tou dobu byl úplně blbě ze mě. Když jsem to četl, tak jsem vlastně nebyl schopen si to představit a říkal jsem si, tak to je blbost, vlastně to. Ale pak to, potom vlastně člověk to slyší o těch jako herců, kteří do toho jako spadnou. Jo. A vlastně
1: a
2: si
1: to
2: říká,
1: není sranda, já jsem jednou točil životopisný příběh, kde Beckenbauera a tam se točila scéna, kdy se tunelem vchází finále mistrovství světa nějaký 70. leta a byl tam jenom kompars a jako Němci, Italové, já jsem šel jako v tom tím tunelem a to tě tak vtáhne, kámo, já jsem myslím, měl husí kůži a říkal jsem si, jak se cítí ty herci, co třeba točí, nevím, válečný nějaký měsíc film asi tam v zákupech.
0: No jasně, no hrabeti, prostě je to fakt jako reálný. Já si zase pamatuju, já jsem hrál Amadea.
1: To jsem chtěl říct zrovna.
0: A normálně jsem si chvíli fakt jako myslel, že
1: si skladal to.
0: A geniální, ale pozor.
2: Že co?
0: Já jsem si fakt myslel, že jsem geniální chvíli. A že normálně, že já jsem ten Mozart.
2: Žena tě probrala.
0: Ne, a třeba režisér něco řekl, ať jdu tamhle zleva doprava a řeknu to. A říkám, to on by neudělal. Prostě. Vysmrtelní si vůbec nevíte, jako, jak já se cítím, ale já se cítil nepochopený. Je to neuvěřitelné.
2: A manželka doma tě taky jako brala jinak v ten moment, když tady to dělal?
0: Já v té době jsem neměl ještě manželku, si představ. Když jsem protože Amadeus se přece nezamotal s nějakou tady, z český Třebový, s nějakou buchtou. Jakoby show. Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2 je zde závěr dnešní nedělní brzdy. Vojtáno, Arny a Nasty se budou loučit. Děkujeme za poslech. Co máme neděle, takže zítra jdeme na to. A ty jsi říkal, Vojti, že vstáváš.
1: Vstávám.
0: Chceš nám říct, kvůli...
1: Chci vám říct, no v Litoměřicích máme od 10 takovou psychologická poradna, tam pořádá besedu pro, ne, mladé jsem chtěl říct předškolák, oni jsou ze střední školy, ježiš, ty mi daj, jestli tohle slyšej. No a budou se probírat různý těžký témata, nevím, jestli to je do dnešní veselé brzdy, ale už tam budu druhým rokem, tak se docela... Já jsem takový jako host, dám něco na kytaru a do toho se občas vložím do těch témat, protože k tomu mám někdy jako blíž,
0: nebo... Co budeš hrát za songy, už to víš teďko?
1: No všechny, který se dají vypípat, rozumně, jako třeba Nestárnem a tak. Asi třikrát dokola Nestárnem.
2: Zaspičuje, tak trochu pičou ke zdi, tyhle stej.
1: Ano, přesně ty.
2: To jsou názvy písniček, když jsme v rádiu.
1: No, teď jasně.
0: No, dobrý.
1: Dobrý noc. Neměl se stát. Evropa 2. 8.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Oh.

0: to dust. All that I adore.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se včera sám už jemá na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože
4: jak to?
3: Jsem takovej idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to bych jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontia z Bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jo!

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prvního, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Ahoj,
3: kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
5: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating.

0: Na Evropě 2 víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilogramu... Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Co to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.